0: Hit Radio City Brno. Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
10: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
9: www.u-lucerny.cz.
11: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
12: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: hit Radio City Brno.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
0: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: i taky na www.levnězčiny.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny v tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
5: Miluju nový místa se skvělou kávou.
6: Jo, Kapka.
5: Co je Kapka?
6: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
5: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
6: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Předplatné na kávu.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
1: Já bych koupil rákosku.
2: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
3: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné páteční ráno, za chviličku 6. hodina a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kolem ceny dálničních známek pro příští rok panuje zatím nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán. Stát sníží podporu na výstavbu dostupného nájemního bydlení. Nově pokryje 75 až 85% celkových nákladů, přičemž přímá dotace klesne na 15 až 30%. Podmínky se liší podle regionu, nejvyšší pomoc získají strukturálně postižené kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj na program vyčlení dalších téměř 6 miliard korun z evropských fondů. Zájem obcí a investorů však finanční možnosti státu dlouhodobě převyšuje. A pojďme znovu na fotbal. Mexičtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Korejskou republiku 1-0 a se 6 body již mají jistý postup. V dalším ze zápasů Švýcarsko napravilo zaváhání z úvodního duelu a Bosnu a Hercegovinu přehrálo 4-1, když všechny góly padly až v posledních 20 minutách. Dvakrát navíc skóroval Johan Manzambi. To Kanada dala Kataru, který dohrával v 9 ještě větší debakl. Zvítězila 6-0 a navíc hat-trickem se blízkl Jonathan David. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Hokejové mistrovství světa by se v roce 2031 kromě Prahy mohlo hrát i v Brně. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání šampionátu, stane se jeho centrem také jihomoravská metropole. Potvrdil to viceprezident hokejového svazu. Kongres Mezinárodní hokejové federace rozhodne příští rok v květnu. Aktuálně je Česko jediným kandidátem. Tropický den čeká dneska Brno a Jihomoravy. Těšte se na slunečné nebe a 34 na teploměru. Z Brna Jitka Valášková.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Filipem. Snídaně
1: šampionů. Ano, jsme tady s vámi, tato trojice vás provede pátečním ránem, ahoj lidi.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Krásné, páteční ráno, to je bomba. Těšil jsem se, tak doufám, že i vy, a doufám, že se těšíte na další písničky, který pro vás máme nachystaný. David Guetta, Kid Cudi, Memory, s tím začínáme. Tak hezký páteční ráno. Hit Radio City Brno.

0: čím jiným odšpuntovat páteční snídaní šampionu na Hit Radio než touhle peckou. David Guetta, Kid Cudi, Memories, 6 hodin, 6 minut. Já teda nevím, jestli to máte stejně i vy, kdo ladíte, ale taky se v pátek na kolegy těšíte tak nějak víc. Já teda moc na vás.
1: Jakože víš, že vlastně už za chviličku odejdeš a budeš mít na dva dny klid.
0: No, u nás je to spíš o něčem jiným. My tady máme totiž takovou věc, tradici, na kterou jsme si zvykli, že bez ní pátek neexistuje. Je to věc, kterou děláme každý pátek, a to je, že si objednáváme snídani.
1: Je to
0: ta jedna specifická věc, která se děje tady u nás ve studiu. Takže proto se těším na vás a proto se těším, až si skvěle nadlábnu.
1: Mně je jasný, že ten pátek a celý ten víkend budete nějak jako přežívat horko, který má být, ale zajímá nás, jaká právě jiná specifická věc vás dneska nebo přes víkend čeká, co jindy třeba neděláte.
0: Něco speciálního, co opravdu je taková ta páteční tradice nebo víkendová, jak říká Jasmin.
1: Co budete dělat nebo co musíte udělat? Já třeba dneska pro příklad jdu na druhou oslavu narozenin mojí ségry, tentokrát dětskou, a budu muset zabavit třeba 20 dětí a hrát s nima bowling a tak, což běžně jako taky nedělám, že jo?
0: Že druhá oslava narozenin, takže už vystřízlivěla z ty první, jo?
1: Je to tak, co vy chlapi?
2: No, já přeskočím dnešek trochu a zítra mám svoji takovou malou oslavu narozenin, tak to taky běžně nedělám, jenom jednou za rok, teda. Hezký. Kdybyste mi chtěli popřát narozeniny, jsem měl v sobotu, ale ona mi nepopřála, protože to nevěděla, že mám narozeniny.
1: Takže jenom nejlepší.
2: Ne, děkuju, jsem si to vynutil trošku, ale už je to týden skoro.
0: Všechno nejlepší.
2: Děkuju vám. A co ty, Míšo, teda? Máš taky něco takového?
0: Já budu s dcerou dneska, jdeme na zmrzlinu, jdeme na nějaký výlet a v sobotu klasika svatba, takže asi taková je pohodička.
2: Klasika svatba.
0: No tak pojďte nám dát vědět, vy, jak se jmenujete, odkud jste a jakou jednu specifickou věc musíte během dneška nebo během víkendu udělat. Číslo 777-937-777. Budeme rádi, když nám to sem pinknete SMS-kou, nebo můžete použít WhatsApp a my k vám pinkneme další parádní hity. Tohle vás bude bavit. Tedy svým Lose Control na Hit Radio 6 hodin 8 minut. Krásné ráno.

0: Tohle je Terry Swims a tohle je páteční Hit Radio. Šest hodin, 11, skoro 12 minut. Tak, jaká je ta jedna specifická věc, kterou uděláte dneska, nebo kterou musíte zvládnout o víkendu? O tom je minuta šampionu a ta začíná právě teď.
1: David Žacléř, příprava oslavy narozenin na sobotu. Děda hasič bude mít narožky.
0: Martina Praha, vždy v pátek jdou se ségrou na kávičku po práci, pracují totiž spolu na jednom patře, jinak o víkendu asi schoří vedrem.
1: No to jo. Katka Praha s rodinou jí čeká cesta do Paříže.
0: Martin Hradec Králové bude lisovat seno.
1: Tomáš Brno bere malého synovce poprvé do kina, ale až zítra.
0: Wendy Písek, dneska jí čeká pracovní večírek a bude to super.
1: Andrea České Budějovice, zítra synovcovo narozeninová oslava a pouť v Týně nad Vltavou.
0: Kača Olomouc, v 10 rýždí do autokempu Merkur Pasohlávky, spinkat bude v karavanu, je to fakt poprvé.
1: Lucka z Hranic dneska jde oslavit narozeniny našeho kohoše.
0: Adéla Praha jde finančně řádit do SAPy, je na ní zvědavá.
1: Lucka Třebíš dneska jde na první rande.
0: A Míša Třebíš, páteční klasika plánování služeb pro terénní pečovatelky na další týden. Bude si jí kouřet z hlavy o víkendu, mi budete chybět v éteru.
1: Už není sice časový limit, ale Ondra z Berouna napsal, že ho zítra čeká svatba, že už pracují jako nervíky, ale že to zvládnou a zvládnete a bude to bomba.
0: No tak možná jste se poznali v těch, kdo nám napsal a budete dělat něco podobného. Nicméně vy nám taky budete moc chybět o víkendu v éteru. Ale nebojte, on ten víkend bohužel zase uteče. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, 6 hodin 13 minut. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: I když nemám křídla, tak se sebou lítám a v noci přistávám do peřin. Za cech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Od té doby, co u nás kluci z Poetiky byli, představit tenhle novej song,
1: když jsi blízko, tak všechno má.
0: Tak ho miluju, snad i vás baví Blízko na Hit Rádiu v 6 hodin 18 minut. Hezké ránko.
2: Máme pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu, tak začneme tou špatnou asi. Včera jenom 1-1 s Jihoafrickou republikou, jo. Ta dobrá je, že pořád můžeme být mistři světa, jenom stačí vyhrát, kolik fílo, 5 zápasů v řadě za sebou a mít fakt hodně štěstí.
0: No hodně, hodně. Já bych začal tím, že musíme vlastně jako téměř jistě ty Mexičany porazit. Výhoda by mohla být, že oni v noci vyhráli s Koreou, takže už mají jistý postup. Teoreticky by mohli ten poslední zápas trošku vypustit, ale to se nestane, pochopitelně. Takže to je maličká výhoda možná, že se nemusí tak koncentrovat.
3: Mně přijde naprosto neuvěřitelný, fílo, jak ty si úplně fresh a máš přehled o těch všech zápasech a co se bude dít, protože ty jsi na dnešek nespal úplně moc, musíme to prozradit. Proč jsi nespal a kolik jsi spal?
0: No, já jsem komentoval zápas Kanada-Katar, který byl od půlnoci. Byl tam zrovna dlouhej vlastně nastavený čas, asi 11 minut, protože tam bylo zranění. Takže já jsem šel spát někdy ve 3 hodiny 10 minut a v 5 hodin 10 minut, dejme tomu, jsem stával. Takže nevím, jestli se tomu dá říct spal, ale 2 hodiny jsem strávil vlastně v posteli, v leže, ano. A je to jako strašný vlastně docela.
3: Ale není to vůbec znát, mě by zajímalo, v kolik hodin přišlo takový to uvědomění, kdy si začal litovat, že jsi vzal za dnešek záskok za našeho Davida. V kolik to bylo? Bylo to v těch 3:15, anebo to bylo ráno teďka předčasno?
0: Ne, bylo to celý večer a hlavně to bylo kvůli tomu, že ono, jak se to hrálo od půlnoci, já si spletl dny a myslel jsem si, že se to hraje až jakoby dneska večer a teprve předevčírem jsem se dozvěděl, že nejinak bych ten záskok na dnešek pochopitelně nevzal, nejsem blázen.
2: Hele, ale já spát 2 hodiny, tak vypadám úplně jinak, jo, úplně natekla, napuchla, nepříjemná, no? On je úplně v pohodě.
3: No, nevím, jako zní dobře, ale vypadáš hrozně. Nicméně, takhle budeme vypadat příští týden všichni, kdo fandíme fotbalu, protože příští čtvrtek, pokud se nepletu, hrajeme s Mechíkem.
2: Přineseme si sombréra, budeme vysílat se sombrérem.
3: Jasmin, donesi sombrero, budeš vysílat se sombrérem.
0: A hlavně, Jasmin, hrajeme ve 3 ráno. No, no proč bude po zápase, až budeme
2: tak
0: vysílat?
2: Tak budeme oslavovat.
3: A ve 3 ráno má smysl jít spát, anebo má smysl si dávat budík? To je podle mě prostě jako jedno.
0: Jako záleží, jak je člověk unavený. Pokud se nedostaví únava už kolem půlnoci, tak já by sem spát teda nechodil.
3: Jaký jsou šance na vítězství s Mexikem? Co
0: mizivé.
3: Myslíš? Mizivé.
0: Ne, jsou jako takhle.
3: Dobrý.
0: Jsou reálné, ale pokud budeme hrát zatím tak, jak se prezentujeme, třeba v posledních 4 zápasech i včetně kvalifikace, tak jsou velice malé ty šance. Bohužel to musíme tak říct.
3: No tak příští týden ve čtvrtek Česká republika Mexiko ve 3 hodiny ráno.
4: Jo. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
13: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
14: Zavratné mega slevy!
15: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mavericks. Buďte in.
16: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
18: Senkor.
19: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v ulici Zvonařka u autobusového nádraží směrem na Pisárky blokuje provoz nehoda. Zdržíte se nárazově a na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte s pomalým provozem a nárazově s kolonou.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City Brno.

0: Něco na probrání. Tohle je Billy Gillies, Hannah Bolane, DNA, Loving You, 6 hodin 32 minut. Michal, Jasmin a Filip s vámi, no a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Newyorská policie se rázně vypořádala s hlukem v ulicích. Pod pásy těžkých bulzerů nechala sešrotovat stovky zabavených motocyklů a čtyřkolek. Šlo o stroje, které neměly potřebná povolení nebo s nimi jezdci porušovali dopravní předpisy. Velkolepou likvidací přímo na jedné z ulic chtělo město vyslat varovný signál všem pirátům silnic. Thajská seniorka dojala sociální sítě svou neobyčejnou láskou ke zvířatům. Pro svých 13 milovaných koček koupila samostatný patrový dům se zahradou. Objekt nechala kompletně přestavět na kočičí ráj plný prolézaček, škrabadela, odpočívadel. Sama majitelka přiznala, že raději investovala do pohodlí svých mazlíčků, než aby peníze utrácela za luxus pro sebe. No a Lego představilo svou dosud největší stavebnici v historii. Nový model se skládá z rekordních 12 000 dílků a jeho sestavení trvá zkušeným designérům zhruba 35 hodin čistého času. Výrobce sice zatím tají, o jaký konkrétní motiv jde, už teď je ale jasné, že novinka zaplní obří stoly sběratelů po celém světě.
3: To je podle mě cesta do pekel, jo. Ať už velký Lego nebo velký pucle třeba. Já dostala na mém koncertě od jednoho fanouška před měsícem pucle s fotkou, nějakou fotkou mojí z nějakého mýho songu, prostě cover fotka na Spotify. A tam je strašně moc černý plochy a má to 1000 kousků to pucle. A já vím předem, že já to nezvládnu. Já se o to zatím ani nepokusila, jen jsem si to jako vystavila.
0: To je vlastně, já to chápu, jo, tu skrytou zprávu v tom, jo, protože lidi se nenudí na tvých koncertech, tak on nechce, aby se snudila doma, že jo? Tak to bude zábava. Co je horší, 12 000 dílků Lego nebo 12 000 dílků pucle, co?
2: Mám na to odpověď, ale hodinový manžel má to složený.
3: No.
0: Dobrý. Michael Jackson, Black or White. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu. No a za malou chvíli se staví i Daniel Pouter, Bad Day. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Já si myslím, že tohle bychom vlastně v pátek vůbec neměli hrát. Bad Day se to jmenuje, no a co? Daniel Pouter, 6 hodin 41 minut, krásné ráno. Představte si, že se v autě pohádáte se svojí polovičkou, jo? Chcete hrdě odejít, švihnout dveřma a ono to jenom tak jako tiše elegantně zacvakne, jo? Tak ne, počkej, ty se tomu směješ, jo? Brzo realita u všech nových aut. Evropská unie chce od příštího roku povinně zavíst soft close, to tichý dovírání, a to primárně kvůli hluku na sídlištích.
1: Takže při hádkách teda nehodící se element.
0: No, bude to pěkný trapas, bude to pěkný trapas, jo, až budeš tí prásnout dveřma, ano, ono to udělá jen takový bzzz.
1: Takhle, já jsem strašně opatrná, jsem vycvičená na dveře u auta, takže těma já netřískám. Dokážu to doma, jako si třísknout, jo, to zase jo, ale v autě ne teda.
0: Člověče, mě bylo jednou tak třísknuto dveřma u auta, že mi málem vyskočilo čelní sklo, jo, to jsem si říkal, ty jo, a takhle, jako zasloužil jsem si to, jo, ale to byla šlupka. Nicméně zpátky k těm dveřím, jo, já si myslím, že to je fakt jako hrozný, kde jsou nějaký tradice. Začalo to telefonama, jo. Dřív jsi mohla doma švihnout s telefonem a dneska co na tom displeji, co?
1: No, oni nás chtějí úplně obrat o všechny naše jako negativní emoce, že jo?
0: No jasně, ty tradice jsou prostě pryč, no. Jako takhle, když se vracíš ve 3 ráno z tahu a nechceš, aby žena věděla, že taxík zastavil před domem, soft close, super věc. Jinak prostě, tak kde jsou ty tradice?
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
15: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
5: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
4: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Více na předplatnenakavu.cz.
14: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na...
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v ulici Zvonařka u autobusového nádraží směrem na Pisárky blokuje provoz dopravní nehoda. Bourala tady dvě osobní auta. Zdržíte se nárazově. Tak pozor na to a šťastnou cestu všem.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: je Cyril, tohle je Stumbling a tohle je páteční hit rádio. Hezké ráno.
1: Lidi opět posouvají hranice možného na téhle planetě, jo. V samoobslužných pekárnách prý někteří návštěvníci vymačkávají čokoládu a marmeládu z pečiva rovnou do pusy a ty prázdný koblihy potom nechávají dalším zákazníkům. Sakra, když chci čokoládu nebo marmeládu, koupím si čokoládu nebo marmeládu, ale proč si to někdo vymáčkne do pusy a nechá tam jako prázdnou koblihu?
0: Takhle, je to strašný, ale je to hrozně vtipný.
1: Je to strašný.
0: Já jsem se teda doteď myslel, že největší hřích je, když člověk omatlá 10 rohlí, než se vybere ten správný. Ale počkej, vysavačuji marmelády, to je jako jiný kafe.
1: Mě to automaticky naštvalo, protože jsem si vzpomněla, když jsem jako dítě, já vlastně miluju furt kostíky, takový ty jogurty, jo, a tam vždycky si to, to víčko sundal a dole byl magnetek pod tím víčkem. No. Já jsem je sbírala, dávala na lednici a děti, nějaký svinuchy, nebo možná i rodiče, já nevím, vždycky vybrali ty magnetky a nic tam nebylo a já pak byla zklamaná, že jo.
0: To si pamatuju, no. Máme na futrech takhle kolem dokola ty magnetky, no. A na lednici.
1: Jako pořád.
0: Co?
1: Pořád, jo?
0: No, já jsem velice vybíral.
1: Nicméně jako tohle to je jiný vrchol, no.
0: Co ty, zažil jsi něco fílo takovýhle v obchodě? Jakože, že jsi něco koupal, že tam něco chybělo?
2: No takhle, prázdnou koblihu, kde má být marmeláda a není, jsem zažil, ale mám taký pocit, že to ty obchody dělají schválně. To není díky těmhle lidským vysavačům. Ale proč to dělají, jak se stala? No, protože je to zadarmo, že jo? Oni si to takhle vysajou, jako dají si trošku čokolády, sem tam koblihy, některá je třeba plněná pudinkem, tak to ještě tím završí.
1: Já,
2: jo,
1: to jsou nejlepší teda, no, ty miluju.
2: To bych si taky dal teda.
1: Teďka tam jako instalujou, nebo mají v plánu instalovat různý ty řetězce jako kamery, aby se tohle to nedělo.
0: A jako k čemu ti to bude? Ale když vezmeš tu koblihu
2: a vrátit.
0: No a kamera ti je k čemu? K prdu, no.
1: Ale ten záznam mega pobaví, podle mě.
2: A vrátit.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Podvodné e-maily, škodlivé kódy v infrastruktuře nebo zahlcení serverů. Po půl roce fungování nového zákona o kybernetické bezpečnosti už menší firmy státu nahlásily 27 útoků, řekl České televizi mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost Jakub Neščivera. Zákon platí od loňského listopadu a rozšířil počet firm, které musí státu hlásit kybernetické incidenty. Zástupci podnikatelů mluví o vyšších finančních nákladech. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, pod Krkonoší a v okolí velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Podle realitních makléřů tento trend drží ceny chat vysoko, a to i u objektů, které vyžadují kompletní a nákladnou rekonstrukci. Mexičtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Koreu 1-0 a se 6 body již mají jistý postup. Dalším ze zápasů Švýcarsko napravilo zaváhání z úvodního duelu a Bosnu a Hercegovinu přehrálo 4-1, když všechny góly padly v posledních 20 minutách. Český tým bohužel neudržel vedení z 6. minuty, které dal Čechům Sadílek a remizoval s Jihoafrickou republikou jen 1-1. No a Kanada dala Kataru, který dohrával v 9. ještě větší debakl, zvítězila 6-0. Hetrikem se navíc blízkal jako druhý hráč na turnaji Jonathan David. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Naplánované omezení tramvají přes Brno nedojde. Záměrem se bude zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Přes náměstí Svobody projíždějí linky 4 a 9 a ve hře bylo třeba odklonění poloviny spojů na takzvaný malý okruh. Konkrétní řešení ale připravené nebylo. Brno a Jihomoravy čeká dneska tropický den. Nebe bude většinou jako vymetené a teploměr ukáže až 34 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Dokázali jsme to, týden skoro za námi. Ahoj.
5: Ahoj.
6: Snídaně šampionů.
4: Samozřejmě ještě musíme zvládnout pátek a od toho tady jsme my, Michal, Jasmina, Filip, hezké ránko.
5: Mimochodem, Jokin jde nový Toy Story 5 a rodiče tenhle ten film milujou ještě víc než děti. A čím to je způsobený, to si řekneme za chvíli.
4: Počkejte na to, teď Nickelback, Gotta Be Somebody, hezké ránko.
0: Hit Radio City Brno.

0: Trochu kytar na páteční ráno, Nickelback, Gotta Be Somebody. 6 minut po 7, dobré ránko z Hit Rádia. Dámy a pánové a milé děti, pozor, Woody a Buzz jsou zpátky.
1: Jo!
0: A pozor, tentokrát nebojují s žádným zlým sousedem ani nějakou strašidelnou hračkou, ale mají proti sobě soupeře, kterýho zná v dnešní době asi každá rodina. A to je, zkuste hádat, vy kdo jste u rádia, co by to mohlo být nepřítel rodin? Kdo jste řekl tablet, máte pravdu. Po 7 letech jde do kin Toy Story 5 a podle prvních recenzí je to právě podezřele podobný tomu, co se děje u spoustu lidí doma. Malá Bonnie sedí přikovaná k obrazovce, všude kolem ní hračky, které by si s ní rádi hráli, ale nemají šanci, jo. Ten tablet ve filmu dostal pro zajímavost jméno Žabletka, tak možná i vy máte takovou žabletku u vás doma.
1: Ten film sbírá jako zatím samý hezký hodnocení a rodiče ho opravdu budou víc milovat než děti údajně. Protože tam někdo konečně nahlas řekl tu větu, kterou si nechcem přiznat, že ten tablet umí kolikrát zachránit nějakou třeba véču, nějaký společný čas ve dvou, protože vlastně jako vy tomu dítěti nechcete dát ten tablet, ale dáte mu ho, pak něco ve vás uvnitř hlodá, jste z toho jako smutný, že jste mu to dali. Já jsem tohle teďka řešila se ségrou, i když teda skrz mobily, jo, že furt říká, jak děti ve škole chodějí a vytahujou se s novýma mobilama. A ségra ta na tom mobilu moc není a fakt je spíš venku, hraje si a nedokáže zatím pochopit, že vlastně jako my to s ní myslíme dobře, že jo. Ale když byla ještě mladší, tak jsme řešili právě ten tablet, no, u toho jídla.
0: Já jsem se chtěl zeptat vás tady ve studiu, jak to máte s dětma a tablety a pak mi to vlastně všechno došlo. Že ještě děti nemáte, že?
2: No, nemám. No, to je pravda. Ale musím teda říct, že teď jsem byl jako v supermarketu a tam bylo to dítě v tom kočárku, jako nevím, kolik mu bylo, ale koukal se takhle na mobil hrozně nahlas na ten YouTube. A mě prostě na tom jako vadí, já chápu, že ta máma chce mít klid na nákup, ale že to dítě vůbec nevnímá to okolí, ono prostě jako bude úplně sociálně tupý. Já nejsem rodič, chápu, že to je fajn jim dát ten tablet, ale v tom supermarketu, víš, to dítě by mohlo vnímat takových věcí okolo a mně to přijde škoda.
0: Pícháme vlastně do vosího hnízda, no, dalo by se říct. No, já teda musím říct, my žádnou takovou žabletku nemáme a mít nebudeme, protože v mém okolí vidím spoustu dětí a i u známých, jak tupě koukají do toho tabletu a neumějí prostě v 5 letech jako pořádně mluvit. Jo. Takže žabletka u nás ne. Nicméně zajímá nás, jak to máte doma vy, jestli jsou třeba mobily a tablety podle pravidel, anebo třeba jestli to využíváte občas jako takovou nouzovku, když už dochází síly.
1: To nám dejte vědět, klidně pošlete zprávu nebo rovnou hlasovku na WhatsApp 777 937 777, tak zní číslo k nám do studia.
0: Těšíme se na vaše zprávy a hlasovky a teď si užijte další muziku Cudzinka v tvojej zemi na Hit Rádiu. Hezké ráno. Ještě včera.

0: teda musím říct, nevím, jestli jste se všimli tak, toho všimli taky, ale dneska ráno ten playlist nějak šlape.
1: Šlape to vy, taky mě to baví, ne, že by jindy ne, ale teďka je prostě pátek takový jako
0: To bude tím pátkem. Rehab in my head na Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Toy Story je zpátky. Woody a Buzz zpátky v kinech po 7 letech Toy Story 5. Příběh o tom, že malá Bonnie sedí přilepená k obrazovce tabletu, všude kolem hračky, který si s ní chtějí hrát, ale ona má hlavní zábavu právě v tabletu jménem Žabletka.
1: Ptali jsme se vás, jak to vlastně vypadá u vás doma, protože nejspíš se v tom hodně z vás pozná, tak jestli jsou u vás mobily a tablety podle nějakých pravidel, nebo je to nějaká nouzovka, nebo tomu dokážete úplně odolávat, tak třeba Lukáš píše, dobré ráno, jsme mladý rodiny, vlastně zakazuju to samé mobil u jídla nebo venku.
0: Hezky. Další zpráva, ahoj, mám 6letou dceru a telefony pro ní nutnost, ale u sebe v mobilu mám aplikaci, na které vidím, kolik času tráví na jakých aplikacích a když je na něm dlouho, tak ji ho jednoduše zamknu.
1: Péťa, krásné ráno, u nás tablet nebyl vůbec potřeba, syn ho dostal až nedávno ve 3. třídě základky a musím říct, že hraje hry vzdělávací a je to fajn. Máme nastavenou maximální dobu, kolik času může na tabletu strávit a to vždy až po splnění všech ostatních povinností a funguje to. Mobil ještě nemá a doufám, že ještě vydrží a je mu 9, to je super.
0: Taky se přidala Lenka, já jsem si vždycky říkala, že moje děti budou vyrůstat s knížkou v ruce, no a vyrůstají trochu s tabletem a víte co, nejsou na to pyšná, ale někdy je těch 20 minut pohádky prostě rozdíl mezi pohodovým večerem a naprostým šílenstvím a to si myslím, ano, samozřejmě někdy je potřeba ty děti prostě nějak zabavit, vím z vlastní zkušenosti, ale za mě je fakt blbý, když to dítě na tom tabletu sedí prostě celý dny a prostě projíždíme tady a
1: YouTube. No, když pak má nechuť vlastně k čemukoliv jinému a opravdu vyžaduje jenom ten tablet, že jo, to už tam už začíná za mě teda problém, ale máme tu i nějaký hlasovky, pokud se nepletu.
0: Tak pojďme na to.
2: Ahoj, jenom bych chtěl říct, že ty telefony a tablety je absolutně hrozný, samozřejmě i my člověku občas dáváme nějaký ten tablet, úplně s tím nesouhlasíme, ale někdy ho není zbytí.
0: To je přesně to, o čem jsem mluvil. Taky Romča z Ostravy se přidala.
3: Ahoj, snídaně, tady Romča z Ostravy. Vaše téma je dneska opravdu hodně aktuální, živé. Já mám doma čerstvě 8letou dceru a strašně dlouho jsem tomu odolávala. Jo, občas se stalo, že prostě opravdu někde dlouhá jízda v autě nebo něco jsme ji zabavili tou žabletkou, jak tomu říkáte, nebo jak tomu teďka říkají. Ale telefon, to je jiný level. Co jsme vlezli do školy, tak prostě tlak, i když odoláváte jako rodič, snažíte se tomu dítěti vysvětlit, tak to okolí ho tlačí, spolužáci a já mám tohle a hrajou Robloxy a hrajou různé hry, no maně člověk je, já jsem 90-kové dítě, myslím si, že je plno jiné zábavy, má taky plno jiných hraček, ale dost často opravdu je to složité to dítě přesvědčit, že prostě teďka nebudeš hrát, jo, nebo já používám třeba omezovač na, nevím, třeba půl hodiny, hodinu denně, a ty děti to mají neomezené a vysvětlí, proč ona to má omezené a proč ostatní děti si můžou na tom sedět. Je to opravdu velký boj a jestli nemáte děti, tak buďte zatím rádi, protože opravdu toto je fakt složité a těžké téma.
1: Děkujem za hlasovky, za zprávy, já souhlasím a až jednou budu mít děti, pokud, tak vůbec nevím, jak tohle to budu upřímně řešit, ale vidím to u té malé ségry, že zatím ona je teda jako hrozně rozumná a že opravdu chápe ty naše argumenty a jako není na tom závislá a fakt si spíš hraje venku, takže snad to půjde tak i u mých dětí.
0: No, my jsme tady tak trošku, nechci říct poučovali, ale já, ať to vezmu teda na sebe, já bych teda osobně potřeboval odvykačku teda sám.
1: Spousta dospělých je na tom přilepená taky,
0: přesně.
1: Ano.
0: Takže ty děti za to nemůžou, oni nás vidějí, jak to máme v těch rukách pořád přilepený a vlastně opičí se, jak to bylo vždycky. Pojďme na další hity, Alex Warren, Before You Leave Me, to jsou další parádní songy pro vás. V pátek ráno, 7 hodin, 20 minut na Hit Radio.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. A tohle je taky páteční Hit Radio, 7 hodin 22 minut. Přejeme krásné ránko vám všem. Za malou chvíli další parádní songy, těšit se můžete na Imagine Dragons. Bad Liar. Samozřejmě se můžete těšit i na rychlou pětku, kde budeme tento týden rozdávat poslední voucher do Levels House of Fun na Národní třídě v Praze, na to rozhodně počkejte. No a stavíme se i u vás v autě, připomeneme, kde to v pátek ráno stojí, nech se dostanete do práce. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Mínská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
9: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
8: Hotel Pegas.cz.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Kam utíkáš?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomínáš.

0: brandový elektrospecialista.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 dávejte pozor na 221. kilometru směrem od Vyškova na Brno. Stojí tam u krajnice dvě nákladní auta po nehodě. Místo je s opatrností průjezdné.
6: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz
7: Hit Radio City Brno.

0: 7.32, tohle je Bad Liar na Hit Rádiu. Dobré ráno, šampioni. Už za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív ale Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Zajímavou technologickou novinku zavedla jedna z kaváren v centru Prahy. Na svých toaletách nabízí zákazníkům možnost luxusního navonění. Za pouhou 20-korunovou minci si lidé mohou z automatických dávkovačů nastříkat parfémy od světových značek jako Dior nebo Prada. O službu je prý obrovský zájem, hlavně před večerními schůzkami. Letecká historie píše svou poslední kapitolu. Legendární Boeing 747, známý jako Air Force One, který po dlouhých 35 let spolehlivě vozil americké prezidenty po celém světě, definitivně končí svou službu. Stroj zamíří do leteckého muzea, kde bude vystaven pro širokou veřejnost. No a Japonsko je ve světě etalonem bezchybné železniční dopravy. Teď v zemi vycházejícího slunce chystají představit vlak, který má být tím nejrychlejším na světě. Společnost Central Japan Railway uvedla, že by měl stroj dosáhnout rychlosti až 603 km v hodině, čímž převýší dosavadního rekordmana, tím je vlak typu maglev v Šanghaji, který teď už jezdí maximálně prý jenom 460 km v hodině. To je bída.
3: Jenom.
0: Takže počkej, 600 kolik? 605?
3: 3.
0: Takže to máme z Prahy do Brna, jak dlouho by to jelo? 20 minut, hezký, no.
2: To je taky bída.
0: Nicméně, myslím si, že pokračování nezastavujeme, máme zpoždění s tímhle vlakem, asi natáčet nebudou. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka s Levels v My House of Fun v Praze o voucher v hodnotě 5000 korun. Tak pokud byste ho chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37, ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Máme pro vás tento týden poslední voucher v hodnotě 5000 korun do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze.
2: Pokud milujete arkádové hry, tak tady jich je 150, přes 150. Taky minigolf, kulečník, šipky, simulátor formule, bar, diskoška, ale všechno tam je.
0: No nudit se tam nebudete a kdo vyrazí gratis, možná bude Karolína. Hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: A taky Filip a Fanda. Zdravíme na zadní sedačky. Čau kluci.
4: Ahoj.
0: Ahoj, tak co, přáli byste si vyrazit tady, užít si v House of Fun spoustu atrakcí?
4: Určitě, určitě.
0: Určitě, no tak určitě. Pojďme na to, chlapi.
1: Otázka první.
0: A mám
1: 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje legendární český hokejista s číslem na dresu 68?
3: Hokejista, Pastrňák.
0: Ještě dáme jednu možnost, máme takový opravičku. To je nejznámější.
2: Nejznámější náš hokejista.
0: No, přesně tak, chlapi.
1: Otázka pojďme druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje parťák Křemílka?
3: Mochomůrka.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik je 5×5?
0: 25.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co používáme, když chceme zjistit čas?
4: Hodiny.
0: Ano.
2: Ano.
0: A pojďme na tu poslední pátou otázku.
2: Bude dneska velký horko, ano nebo ne?
4: Ano.
0: Ano. Ano.
2: Ježiš, to je hezký, radost slyšíme.
3: Tak. Děkujeme.
2: To je hezký.
3: Děkujeme, my vás posloucháme s klukama každé ráno, co jezdíme do školy.
0: To jsme moc.
3: Říkají, mami, taky bychom mohli někdy něco vyhrát. Tak dneska vám pak velký štěstí. Děkujeme.
0: A ono to dopadlo takhle. Posluchači nás sežerou za tu první otázku, ale my to nějak zvládneme.
2: Vždycky tolerujeme jednu chybu.
0: Hele, tak je to vaše.
3: Maminka mluvila, no, pardon.
0: Voucher v hodnotě 5000 korun do Levels My House of Fun na Národní třídě v Praze. Je to vaše, takže výlet do Prahy jasný. Tak rodinko, mějte se krásně, užijte si víkend, zvládněte to dnešní horko a zase někdy na Hit Radio se těšíme. Čau!
2: Ahoj!
3: Mějte se, ahoj!
0: Ahoj!
2: To je hezký.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: V srdci Prahy je Maj. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz
1: Hit Radio City Brno.

0: Já to prostě miluju, to je naprosto neskutečný song.
1: To je hezký takhle Michala slyšet, protože když to vyšlo, když jsme to nasadili, tak já to ještě tolik neznala, Michal už to jako slyšel a říkala, nějaký cajdák prostě.
0: Ale... A tohle!
1: Ale po třech dnech zhruba se to změnilo a od té doby říká, jak to miluje a milujeme to teda všichni.
0: Já, pro mě to je asi aktuálně jako nejoblíbenější song, jako opravdu.
1: No pro mě je to song, jak už jsem tady jednou ve snídaní šampionů říkala, kvůli kterému nemůžu spát, že se mi jede v hlavě do kolečka a já nezaberu.
0: No já jsem včera jel z rádia, jedu autem, domů mi to trvá, nevím, pak v provozu nějakých 20-25 minut a mě to jelo dokola, ta písnička má kolik 3,5 minuty a jelo mi to třeba 12krát dokola, fakt, než jsem dojel domů, jo. A pak přijdu domů a co to už jim? Furt, jo? Tak možná to máte podobně, my to tady milujeme. 7.44, posloucháte Hit Radio, krásné ránko a my se vrátíme do rychlé pětky. Jedna z otázek byla, jestli dneska bude hit a ano, Cecilko, hit bude. Velký hit. Do Česka míří Tropy, už teda včera to bylo takový hodně ulepený, ale dneska kolik? 33, 34 stupňů.
2: To už je hodně, to už je na paddleboard a nějaký to jako jezírko, že jo?
1: My k tomu ale přidáme i pořádnou nálož hudby, která se do tohohle toho počasí hodí. Už dneska v 15 hodin startuje naše summer party, pojedeme až do nedělního večera, jen ty největší letní hity posledních 30 let.
0: Hele, a já tady můžu dojet do playlistu od 15, jenom bychom vás navnadili, jo, tak je tady třeba ve 3 začínáme Shaft, Hey Mambo, Italiano, tady La Bomba, Calvin Harris, Lunetici tady taky jsou, Ale Farben, Kungs, Clap Your Hands, Purple Disco Machine, Dario G, hele, je tam, to je nabitý, takže dneska ve 3 startuje summer party a pokud se nepletu, až do nedělních 18 hodin. No a za malou chvíli si můžete užít tohle, což bychom mohli brát jako takový malý warm-up právě na tu summer party. Tohle taky zní velice letně. Miles Smith, Nice to meet you, za malou chvíli tady na Hit Radio a přidáme i aktuální dopravu. Dobré páteční ráno vám přejeme.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já.
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se
10: to má podařit. Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
11: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa,
12: Mirá,
13: Rybičky,
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů,
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
15: Tohle není jen festival,
16: to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
19: Žaluzie,
18: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud jedete po dálnici D1, tak pozor, dávejte na 221. kilometru směrem od Vyškova na Brno. Stojí tam u krajnice dvě nákladní auta po nehodě. Místo je s opatrností průjezdné.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej, tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Pořád jste tady.
27: Tak to dělají šampioni.
26: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Pátek ráno, Hit Radio Fuších 7.55, Nico Santos, Human Being, s vámi Michal, Jasmin, Filip. Hezké ránečko, šampioni.
1: Tak schválně jo, pánové, co nejhoršího si myslíte, že vám partnerka může udělat?
2: No tak, co?
1: Vyhodit třeba nějaký oblíbený tričko.
2: To si myslím, že je menší problém.
3: Za mě nevěra.
2: Asi nevěra.
1: Nevěra, dobře.
2: Nevěra. No dobře, nejsi to tričko a pak ta nevěra.
1: Ty máš třeba rád Filo fotbal, že jo?
3: Ano.
1: Třeba zakázat fotbal?
3: Ne, to bych si nenechal. To bych samozřejmě už mi neměl kdo co zakazovat potom, kdyby mi zakázala fotbal.
2: Ty jsi se toho opřel teďka, jako kdyby byla Jasmin tvá holka.
3: Jasmin, jako nebudeš, tak to teda ne, jak to běž, tamhle jsou dveře.
1: Nicméně, co je teda jako hrozný, tak je třeba zničení kariéry jedním kliknutím. To se stalo jednomu týpkovi v Kanadě, kdy jeho přítelkyně se mu dostala do mailu, což už to, že vlastně jako někomu někam takhle vlezete, je jako hustý, jo. Ale ona mu vlezla do e-mailu, našla zprávu o tom, že získal prestižní stipendium u jednoho z nejlepších klarinetistů na světě. A normálně to smazala.
2: Ne.
1: A aby měla jistotu,
2: ne,
1: tak mu poslala ještě falešný e-mail, že ho nevzali.
2: Ne.
1: Asi jako nechtěla, aby jí opustil někam, jel jinam, tak si vymyslela tuhletu jako šílenost. A to mi přijde teda strašně.
3: To je hnus, ale
2: počkej,
3: opravdu.
2: To je teda hrozná potvora. Jako.
1: Ne, přišel opravdu o životní šanci. Nakonec se teda na všechno přišlo. Soud rozhodnul, že mu slečna musí zaplatit v přepočtu skoro 6 milionů korun. Jako, ale kdo tohle udělá?
2: Tak to je jiná v tom případě, ale jo. Bude si šťastný, no.
3: Toho miluje.
2: Já si myslím, že to je dost pravděpodobně poprvé v historii, kdy hraní na klarinet někomu vydělalo 6 milionů.
1: To je taky fakt.
2: Opak, Be Mine na Hit Radio. Krásné ráno, šampioni. Pojďme na to.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Celní správa se zaměřila na dlužníky na dálnici D8, využila přitom novou pravomoc, pokud celníci při kontrole zjistí, dluh vůči státu mohou řidiči odebrat registrační značky nebo zabavit samostatné vozidlo. Jen ve středních Čechách letos vymáhají téměř 15 000 nezaplacených blokových pokut. U čtvrtečních kontrol šlo nejčastěji o dluhy za dálniční známky, poplatky obcím, soudní výlohy či starší dopravní přestupky. Soud ve Splitu ve čtvrtek poslal do vazby 33-letého pravního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s lodí. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho však podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle vyšetřovatelů navíc první důstojník průběžně nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka v londýnském Queen's Clubu neobhájí loňskou finálovou účast. V osmi finále nestačil na Australana Rinkyho Hijikatu 6-4, 5-7 a 6-7. Duel se 104. hráčem světa ztratil český tenista po bezmála 3 hodinách. 24-letý Lehečka, který plnil na londýnské trávě roli nasazené dvojky, nenavázal na vítězství z úvodního kola proti Polákovi Kamilu Majchrzakovi. Proti Hijikatovi nedotáhl náskok setu a breaku, nepomohlo mu nakonec ani 10S. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Hokejové mistrovství světa by se v roce 2031 kromě Prahy mohlo hrát i v Brně. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání šampionátu, stane se jeho centrem také jihomoravská metropole. Potvrdil to viceprezident hokejového svazu Petr Bříza. Kongres Mezinárodní hokejové federace rozhodne příští rok v květnu. Aktuálně je Česko jediným kandidátem. Tropický den čeká dneska Brno a jich Moravy. Těšte se na slunečné nebe a 34 na teploměru. Z Brna Jitka Valáško.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
9: Jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
5: Krásné páteční ráno.
7: Hezký pátek vám všem.
10: Snídaně šampionů.
5: Doufáme, že i u vás je podobná atmosféra jako tady u nás, páteční nálada super. Myslím si, že za to může i ta klimoška, která je puštěná, protože venku, když se podívám, vypadá to, že už tam není úplně jako chladno.
7: Je to tak, no, je to hustý. Přežijeme to snad dneska všichni společně. Mimochodem, v neděli mají svátek všichni tatínkové a my za chvíli probereme jejich největší kuchařskou záhadu.
5: A probereme, co já jako tatínek dostanu od vás tady, co?
11: Teda Michale, my nejsme tvé děti.
5: No, dobře.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle je Bruno. Mars, Grenade, 807. Ladíte Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Dámy a pánové, v neděli je Den otců.
1: Ano, Den otců. Všichni nějakýho tatínka máme, nebo měli, prostě bez toho to nejde, bez nich bychom na světě nebyli, taky, to je potřeba si jako
0: přiznat. To je pravda, my chlapi jsme prostě potřeba na tom světě hodně.
1: Takže nezapomeňte na ty svý tatínky o víkendu. Nicméně, na co jsem si já vzpomněla, že vlastně u nás doma taťka, on moc jako nevařil, jo, mamka vždycky vařila všechno, ale táta uměl jedno jídlo perfektně, to byla bramborová kaše, to uměl mnohem líp než moje máma. Promiň, mami, jestli posloucháš, a já vím, že tví kamarádi, jo. Nicméně, vždycky nám dal takový ty striptýsky, ty párky, jo, a k tomu udělal tu bramborovou kaši. A to bylo jeho výborný jídlo, kterým se vždycky teda jako uměl vytáhnout.
0: Počkej, striptýsky, já jsem, není to tak dlouho, viděl video, jak se tady ty párky vyrábějí, a i přesto nedokážu striptýskám odolat, jo.
1: Jako byly výborný, určitě je to teda kekel, ale...
0: Ale ty, jak jsi zmínila tu kaši, tak se mi připomněla, že táta můj taky dělal vynikající kaši, protože táta doma teda vařil primárně, jo, a on uměl naprosto famózní vinou klobásu. Pane bože, ježišmarja, táto, jestli to slyší, už to rozpejkej, už to připravu, jo. Co od Filipův táta?
2: No, můj táta dělal takový výborný fazole, oni byli jenom z plechovky, ale on je dochutil tajně, že to nešlo napodobit. Dal k tomu chleba, bylo to výborný, a taky dělal velice často guláš s kolínkama, no. Takže měl tyhle ty dvě jídla, ty dělá do dneška a umí je výborně.
1: Většinou jsou tátové jako machři na grilu ještě, že jo?
0: No, mně připadá, že tátové jsou takový ty poctiváci, takový ty od toho foku, jo? Prostě, že dělají takový to typický, jako český, prostě ty prasárny, jo? Já nevím, proč to tady bokecávám, jo? Že to prostě jako ty tátové umě, jo? A tady prostě, a tak mi ujela ruka, no, s tím pepřem, no, s
2: tím tam dal kostku másla do té kaše.
0: To teda si ještě říkám.
1: Tak co váš tatínek, naši posluchači? Uměl vařit něco nejlíp z vaší rodiny, nebo to byl právě ten grilovací mistr, nebo byl jenom ochutnávač?
0: A nebo je? Samozřejmě, stále je.
1: Takhle
0: stále
1: to myslím, stále jako, je. Že samozřejmě.
0: Pošlete nám to jako hlasovku, zajímá nás to na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo klasicky zprávou, to, co milujete od vašeho tatínka úplně nejvíc. Tak, milovat budete tohle, Linkin Park, The Emptiness Machine na Hit Radio. Hezké ráno.

0: A my vám říkáme hello, tohle je Lenny, 8:45, tak tomu posloucháte Hit Radio, v neděli je Den otců a my jsme se tady pustili do vzpomínání na to, co váš tatínek, co náš tatínek uměl uvařit úplně nejlépe.
1: Já jsem vám vyprávila o bramborový kaši, kterou měl můj táta bezkonkurenční, lepší než mamka, babička, kdokoliv, a s tím teda souhlasí i Hanka, která nám poslala hlasovku.
0: Už to pouštím, pak máme Haničku, pojďme na to.
2: Dobré ráno všem, tak já se přikláním ke stejné věci a to je ta, že můj táta umí perfektní bramborovou kaši. Jako já jsem nejedla lepší kaši, ani přesně lepší kaši než od taťky. A co mu musím nechat, jsou ještě další dvě věci a to jsou bramboráčky, neuvěřitelně dobrý. A Ondráše, strašně dobrý.
1: Nevím, co jsou Ondráše, kouknu se na to hnedka.
3: To jsou takový řízky na ruby. Vlastně dělá se to trošku jinak než jo, klasický trojobal.
1: Mm-hmm, ale bramborák bych tam teda teďka poslala okamžitě, to děkuju, Hani.
0: No, jak jsem říkal, ty tátové umějí takový ty poctivý jídlo, ty bramboráky, ty guláše, takový prostě jako takový ty 100% zdravý, no, jídla. Taky tady je další zpráva od Ládi. Ahoj, můj táta umí bezkonkurenční knedlik s vajíčkem. Pro někoho jídlo, nic moc jídlo, ale od táty jsme se po tomhle mohli utlouct a to je další věc, kterou jsem od táty
3: nechal.
1: Taky jo, taky. Katka, ahojky od mého tatínka. Tatínka miluju francouzské brambory a od tatínka mých dětí dušené hovězí s kaší.
0: Mm-hmm. Jana píše, ahoj, můj táta uměl vynikající škvarkovou pomazánku. Nikdy jsem tak skvělou už nikde neuchutnala. A ještě byl machr na pečené vepřové, kam dával tolik kmínu, že z něj v podstatě byla krusta.
1: Jirča píše o třený bábovce od tatínka, že ji uměl nejlepší. No a pak tu máme zase spoustu hlasovek, tak některý z nich vyberem.
0: Tak pojďme na hlasovku od Jany.
4: Dobré ráno. Můj tatínek vždycky, když maminka nebyla doma, tak dopoledne jsme se sebrali, otevřeli jsme velikánskou kuchařskou knihu a museli jsme s tatínkem pročítat, co všechno dobrýho bychom si dali. A najednou koukl na hodiny a řekl, je děti, už je 11, musíme jít uvařit, a šel a udělal nám palačinky a my je úplně zbožňovali a milovali.
0: Palačinky, další věc. Vy nám normálně odemykáte vzpomínky na to, co konkrétně mě teda vařil táta. To jsou samý dobroty.
1: Mně přijde vlastně trošku líto, že ty mamky, oni vaří prostě každý den všechno, ale pak jednou uvaří taťka. Tyjo, to je bůh.
0: No, protože to je výjimečný, jo, to je stejný vlastně, já to vidím u sebe, že jo. Tak jako to malý dítě konkrétně, je s tou mamkou pořád, ale
1: no,
0: pak
1: jasně,
0: přijde taťka,
1: no.
0: Hele, taťku prostě milujeme, jo. Máme tady hlasovku taky od Andreji.
5: Dobré ráno, rádio. Tak já můžu říct, že můj taťka umí skvělé maso na grilu. To maso je dochucený, šťavnatý, ať je to krkovička, ať je to kuřecí. Tak se s tím vymazlí, má vždycky u toho lahváče a sedí u toho grilu a stará se o to, prostě to umí perfektně. A pak taky teda je taťka takový vrchní ochutňovač, že musí všechno ochutit. Má rád vepřoknedlo zelo, takže jednoměsíčně prostě to zelí musí být, když přijedu k našim. Já ho ráda nemám, jo, ale kvůli tačkovi prostě být musí a maminka kvůli tačkovi udělá všechno.
1: Takže grilovací mástr, zároveň ochutnávač, všechno tam je.
0: Myslím, že jsme vám dali i spoustu tipů na to, co budete dneska obědvat nebo spíš večeřet. No tak děkujeme všem otcům za to, že tady jsme.
1: Pak je tam ještě jedna zpráva. Já váhla, jestli ji číst nebo ne.
3: Ale přečti určitě.
0: Počkej. Fakt to jdeme přečíst,
1: jo? Jo.
0: Tak počkej, dáme to do ticha.
1: Od tatínka mám nejradši klid, co nám dal, když se odstěhoval.
0: No. My vám přejeme krásné pozitivní páteční ráno. Mark Ember, Belong Together a v neděli všechno nejlepší všem tať.

0: 8.22, Mark Ember, Belong Together, hezký ránko. Klimatizace, ty se dneska zapotěj. Možná už i u vás, jede klimoška na plný obrátky tady u nás, jo, protože jinak by tady bylo asi nesnesitelně. Jinak ono se říká, že vlastně konkrétně, když se podíváme k vám do aut, že rozdíl mezi teplotou venku a v autě má být 5 stupňů na klimatizaci, jo. Tak si říkám, jak to dneska uděláme, když venku má být 35, tak nastavujeme topení na 30, nebo
1: dáš,
0: jak to teda?
1: Dáš topení na 30, no.
0: Což jdu. Je teda aspoň v mém autě jako na max, jo.
2: Hele, a jako dodržujete to? Protože my tam máme rozdíl asi 10 stupňů teda.
0: No, no takhle, jako nedodržujeme, protože to bych tam musel dát opravdu 30 jako dneska, no.
1: Jako když se chci ochladit, tak já si tam vždycky dávám jako 21 je jako maximum, takže pokud je venku jako 34, no tak to mám o 13 stupňů méně prostě.
0: Takhle, když se chcete hodit příští týden marot, tak si normálně klimošku dejte třeba na 15, na 16, jo, a ono se to povede. Zdravíme vás do vašich plechových miláčků. Všechny za volant, hezké ráno. No a pro vás budeme mít za malý moment aktuální dopravu a pro všechny, kdo nás sladíte další muziku. Tohle Sia Cheap Thrills na Hit Radio. Za chvíli hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Slunce je na obloze.

0: hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul. CZ. Prostor bez limitů.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo

0: rds.cz.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
5: Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Ve Vranově nad Dyjí ve Znojemské ulici zasahují záchranné složky u nehody, dejte pozor. A na trase z Uherského Hradiště na Brno na výjezdu ze Slavkova u Brna pracují silničáři, počítejte s omezením.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz
2: Hit Radio City Brno.

0: Geniální Sia, Cheap Thrills na Hit Rádiu, minutu po půl deváté. Filipe, co pro nás máš?
1: Ranní update.
2: Velké pozdvižení způsobila na dálnici v americkém Ohio uprchlá zebra. Zvíře uteklo z nedalekého cirkusu a několik kilometrů kličkovalo mezi auty, což ochromilo ranní dopravní špičku. Řidiči si exotického uprchlíka pobaveně natáčeli, zatímco policisté a ošetřovatelé ho slasy v rukách honili po krajnici. Zebru se nakonec podařilo v pořádku odchytit. Švédští vědci přišli s netradičním experimentem, jak bojovat proti osamělosti seniorů. V jednom z domovů důchodců nainstalovali speciální virtuální okno, které starým lidem v reálném čase přenáší živé záběry se štěněty. Se štěněty samozřejmě. Seniori mohou pisky na obrazovce sledovat po celý den. Podle lékařů jim tato podívaná prokazatelně snižuje krevní tlak a výrazně zlepšuje náladu.
0: No a kdo z dědů má tlak nízký, tak tomu tam pustíme něco ostřejšího.
2: Singapurská restaurace zavedla do svých služeb neobvyklou novinku robotického číšníka, který mluví se zákazníky v rýmech. Umělá inteligence dostala do vínku básnické střevo, takže objednávky i placení vyřizuje výhradně právě ve verších. Majitel podniku přiznal, že lidé sem teď nechodí ani tak kvůli jídlu, jako spíš proto, aby robota svými dotazy nachytali.
3: To bych tam taky chodila, tam se představím teda, že se usadím, no. Přijde ten robot. Píp, píp, zdravím všechny hosty, vezu jídlo ve starosti.
0: Mě napadá. Dobrý den, co si dáte? Radši něco lehčího, protože vypadáte, že navíc pár kil máte. Doporučím vodu a něco lehkého k tomu.
2: No a my můžeme jít samozřejmě na placení. Máte to za 506, měl jste si dát radši ten chřest. Až dozví se toho manželka, dostaneš možná i pěst.
3: Tak otvíráme kdy teda tu.
0: Tak jo, tak my budeme myslet název. Will Smith, Miami, tohle vás bude moc bavit. Je to srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. A opět připomínám, že srdcovky si můžete užít s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Tak pojďme na to, Miami. Aha, yeah, aha, yeah.
2: Come on, come on. South Beach, bringing the heat,

0: Žádný starosti, Leony, don't worry, na Hitrádiu v 8.39. Dobré ráno. Tak my jsme tady řešili remízu s Jihoafrickou republikou 1-1. Víme, že tenhle zápas takhle dopad, že jsme si na mistrovství světa lehce zkomplikovali život, ale mě teda zaujal jinačí detail z toho zápasu, a to, že celý zápas řídili ženy. Mm-hmm. Ženy. A teda evidentně naprosto parádně, protože hráči respektovali. Těch protestů bylo minimum, žádný simulování, žádný válení na trávníku. Já si myslím, že ty chlapi se jenom nechtěli strapně před holkama. Jo? Že to je ten hlavní důvod. A to nás tak přivádí k otázce, jestli jste někdy ve svém životě, kdo nás posloucháte, narazili na ženu, ze který šel respekt hnedka na první dobrou. Vzpomenete si i vy tady ve studiu, co?
1: No, já takhle, já jsem měl skoro okolností jako první v životě fotbalovou trenérku, když jsem byl hodně malý, a ta měla teda fakt jako respekt přirozený hned, samozřejmě bylo to hodně dáno tím, že jsme byli děti, ale tam teda musím říct na první dobrou, že na to já si vzpomenu.
0: Jak to vypadá třeba u tebe doma? Jo, v pohodě? Nejseš pod pantoflák nebo jako dobrý? To bylo na tebe.
1: Jo,
2: na mě ne, asi.
1: Hele, takhle, tam je to tak jako přirozený respekt. My jdeme rovnoprávnost.
0: Je tam ta dominance.
1: Jo, jasně. Dominance se mnou pod pantoflem a na fotbal už nekoukám dneska.
2: U nás to byla žena, rozhodně moje mamka, a to bylo teda vtipný, protože jako ona je taková jako dravá, jo, strašně hodná zároveň, ale umí jako bejt drsná. A vždycky říkali kamarádky mámy, když jim zlobili děti, tak prý, nezlobte, nebo budete za trest k tetě Martině, ta vás vycvičí. Tak to je moje máma.
0: Teď ta Martina, no tak já určitě potkal takovou nějakou ženu někde na úřadě, no, 100%. No. Ale jinak, jak jsi říkal, Filipe, já teda taky jsem doma dominantní, no, takhle. Ale nemůžeme se to nechat líbit od těch žen, že jo. Je to tak, no. Je to
1: musí
0: tak.
1: Někdo bojovat i za mě, protože já jsem moc hodnej, prostě říká se to často.
0: Za chvíli další muzika, Dua Lipa, Love Again, tady na Hit Rádiu. Miláčku, ať to pak vysvětlím, prosím tě, jo, to bylo jenom kvůli rádiu, prostě to pochopíš doma, jo.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
15: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
16: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
15: www.u-lucerny.cz.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: firmanazážitky.cz.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Taky jste tohle tak dlouho neslyšeli? Přidávám se k vám Dua Lipa Love Again na Hit Rádiu v 8.49. Jak vyhrát poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz? Tak takovou možnost jste měli minulé dny tady u nás na Hit Rádiu. Stačilo na náš web poslat historku o tom nejhorším výletu, jaký jste kdy zažili, o výletu, který se vám opravdu nevydařil.
1: Dneska tady máme příběh Moniky, jo. Cituju. Na tenhle květnový čundr se strejdou v životě nezapomenu. Začalo to idylicky, výšlap, noc pod širákem a druhý den přesun na vyhlídku Švédská skála u Spálova, kde jsme si chtěli uvařit fazole. Když jsem na vařiči restovala slaninku s cibulkou, něco mi káplo na ruku. Automaticky jsem jí olízla v domnění, že jde o omastek z ešusu. Jenže to chutnalo úplně jinak. Když jsem se podívala nahoru, přímo nade mnou v krovu visel netopír, kterého jsme nejspíš vyrušili ze spánku. Dodnes nevím, jestli mě poslintal nebo počůral a asi to ani vědět nechci. Po návratu domů následoval telefonát na infekční oddělení a cesta do FN Ostrava. Ten den jsem vyfasovala neuvěřitelných 13 injekcí séra a vakcíny proti vzteklině. No a největší lahůdka 4 injekce séra přímo kolem pusy a 2 rány jehlou rovnou do jazyka. Co se nevešlo do obličeje, šlo do stehna a ramena.
0: No a nás by zajímalo, jak to pokračovalo dál. Monika je s námi ve vysílání. Dobré ráno, Moni.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. No tak jak to pokračovalo teda po těch sérech? Co se pak dělo?
2: No, dělo se to, že jsem teda dojela domů a začalo mi to všechno otékat samozřejmě, protože toho séra bylo opravdu jako hodně a ty rty a jazyk, všechno to začalo napuchat. Takže jsem byla 2 dny doma na neschopence, vypadala jsem, jako když jsem vylezla z nějaké hodně nepovedené plastické kliniky po botoxu. Takže trvalo, než to splasklo a pak jsem vlastně ještě jela za 3 dny a za týden ještě jako znova na další dávky té vakcíny proti vzteklině, ale to už teda naštěstí jenom do ramene.
1: Takže teda opravdu vydařený a nezapomenutelný čundr.
2: Přesně tak. Naštěstí teda musím poděkovat personálu fakultní nemocnice, že za jejich pochopení, vstřícnost a profesionalitu, protože teda jsem si říkala, že takový příběh si hned tak neslyšeli. Čekala jsem nějaký výsměch trošku, ale ne, no.
1: A vzteklinu teda nemáš, je to dobrý.
2: To nevím, ale vzhledem k tomu, jak jsem proočkovaná, tak věřím tomu, že vzteklá v životě už nebudu, že už to není ani možný.
0: Moni, ty už rozhodně vzteklá nikdy nebudeš. Naopak si myslím, že právě teď budeš mít obrovskou radost, protože tenhle příběh nás pobavil nejvíc. A vyhráváš poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz, abys mohla vyjet na nějaký čundr a nechat se počůrat od netopíra.
1: Moc ti gratuluju,
2: mám velkou radost.
0: Tak máme radost. Ano?
2: Je to boží a já zrovna Merrellky boty nosím na čundry.
1: Tak můžeš mít i nový, anebo nějaký jiný vybavení od nich, tak to je pecka.
0: To je parádní. Tak Moni, vydrž nám na telefonu, moc ti gratulujeme, užij si víkend a zatím ahoj.
2: Ahoj a děkuju.
1: Ahoj.
0: Geniální příběh.
1: Jako počůrat se nechat od netopíra, teda to je hustý, ale takováhle výhra pak za to, že jo?
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Tohle je vlastně taková příprava na summer party, která běží od dnešních 15 do nedělních 18 hodin tady na Hit Radio. No a my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů dorazila do cíle.
1: Dorazila do cíle, měli jsme tu dvě krásné výhry, spoustu hezkých emocí, tak doufáme, že si s takovouhle hezkou emocí budete odcházet i vstříc tomu víkendu.
0: No dneska to páteční ráno bylo celkově nabitý, tak kdybyste si to chtěli dát zpětně, můžete jako podcast, hledejte Snídaně šampionů na Spotify, případně na webu hitradio.cz. No a teďka už vám popřejeme hezký víkend, neupečte se, zvládněte to nějak.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Dávejte nám na sebe pozor a my se na vás budeme těšit. Kdy?
1: Zase v pondělí od 6, tak ahoj.
0: Jasná věc, v pondělí čau.
3: A právě teď necelé 3 minutky před 9 hodinou vás od mikrofonu Hit Radia City Brno zdraví Ondra Blaho. Jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a mám dobrou zprávu, protože aktuálně nemáme v Brně hlášenou žádnou vážnější nehodu ani žádnou dopravní komplikaci. A tak se podíváme na Znojemsko, konkrétně na trasu ze Znojma do Pohořelic. Před Branišovicemi dejte pozor na nepojízdný autobus. V Suchohrdlech na Kruháči v Kuchařovické ulici tady blokuje provoz nákladní auto s poruchou před místem. Se vytvořila kilometrová kolona, no a ještě v Ranov nad Dýjí ve Znojemské ulici tady zasahují záchranné složky u havárie osobního auta. Co se Brna týče, skutečně tady vidím jen pár hlídek dopravní policie, ať už je to v okolí Ronda anebo na Kolišti. Tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert,
6: jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
11: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Nastupují tropická vedra. Odborníci proto nabádají, abychom pravidelně pili ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku včera večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravili soutěže, hry, sportování, ale třeba i posezení u ohně.
2: Fotbalový servis.
11: Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Naši si tak výrazně zkomplikovali boj o postup ze skupiny. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre Michal Sadílek. V 83. minutě pak srovnal z penalty Mokoena. V závěru v tamní metropoli budou Češi k účasti v play-off potřebovat domácího favorita porazit. Do vyřazovací části projdou nejlepší dva celky z každé skupiny a 8 mužstev ze třetích míst.
3: Určitě jste to zaznamenali sami. Pařák jako blázen už takhle časně ráno. Máme 9.01 a Brno a celá Jižní Morava hlásí už 24 stupňů Celsia. Odpolední maxima vyšplhají až na 32, a to pořád není všechno, protože víkendové teploty se budou pohybovat dokonce okolo 34. A déšť, ten, přátelé, absolutně nehrozí.
2: Hit Radio City Brno.
3: Je to tady, přátelé, předposlední vysílání dopoledne Hit Radio City Brno v tomto pracovním týdnu a snad nikdo v republice nebude namítat, když se bude výrazně týkat MotoGP. Takže první hodinka, pozitivní zprávy a soutěž Nevaříme, posloucháme. A mezi 10. a 12. speciální vysílání z mobilního studia, které chystáme přímo v areálu Creditas Autodromu Brno. A k tomu ta nejlepší muzika.

Jen ty dobré, pozitivně šokující anebo srdcakramensky zajímavé zprávy. Přesně takové nabízí úvod každého dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno. A nejen k tomu bude dneska v pátek 19. června na konci pracovního týdne. Pokud se doma nebo v práci, tak jako my tady v pavilonu Morava brněnského výstaviště, imrvére perete s pomalým internetem, možná by nám mohli pomoct Japonci, jako už několikrát. Tam totiž dosáhli rekordní rychlosti internetu. 1,02 petabajtu. Takhle, já jsem dělal ekonomické liceum, ne technické, takže jsem volal kámošům, kteří se teda se mnou bavili jenom kvůli tomu, že já jsem dělal ekonomické a měl jsem víc holek ve třídě, ale poradili mi, že jeden petabajt, je 1 000 000 gigabajtů. Pokud vám to pořád, stejně jako mě, vůbec nic neříká, tak to znamená, že s takovou rychlostí internetu byste za jednu jedinou sekundu stáhli celý Netflix. To je docela hustý, ne?

0: Jonas Blue a JP Cooper. Perfect Strangers. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Kde to máme teda dneska hodně nabitý? Už jsem to říkal v úvodu, dneska musíme hodně spěchat, protože od 10.00 přesně se přepojíme do našeho speciálního mobilního studia na živé vysílání z MotoGP. David Máčala se na vás bude moc těšit, no a já mám před sebou nelehký úkol, rychle všechno stihnout a hlavně vám zavolat se 2 500 korunovými poukázkami do restaurace zdarma v rámci soutěže Nevaříme, posloucháme. Takže dneska v trošku netradičním čase, ale přes to. Berte telefony, protože jednomu z vás dovolat.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky
12: CZ.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
16: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry

0: sportec.cz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
3: Žaluzie.
2: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie CZ.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Jak už jsem říkal, dneska trošku v pozměněném čase, ale pravidla jsou neúprosná. My vám můžeme zavolat kdykoliv, klidně ráno, klidně večer, ale vaším úkolem je vždycky zvednout telefon a říct nevaříme, posloucháme. Dneska soutěžíme o 2 500-korunové poukázky do kavárny No Feed na Vaňkově náměstí a mě udělá vždycky velkou radost, když v těch opakujících se jménech registrovaných soutěžících najdeme v té naší tabulce i někoho úplně nového. Doufám, že to není administrativní chyba, ale Gabrielu jsme tady ještě neměli, tak třeba bude mít štěstí. No, jasně, chápu. Dobrý, tak se hned nerozčiluj, ne? Abych to dokončil, že my budeme mít štěstí, že Gáby nazvedne telefon, řekne nevaříme, posloucháme a litr bude doma. U ní doma. Gabče, administrativní pracovnice... Takže by měla být asi u počítače, asi i u telefonu.
2: Přímo posloucháme.
1: Yes! Yes! Gabino, dala jsi sice trošku na čas, ale zaznělo to, co mělo. Ahoj, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno.
2: Ahoj.
1: Gratuluju, poslouchala jsi včera?
2: Děkuji, poslouchala včera určitě.
1: Takže víš, o kolik jsme dneska hráli?
2: No, jenom, že se nepamatuju.
1: Ježišmarja, to zase není tak těžký si to pamatovat. Nevyhráváš 5 kilo, vyhráváš hned 2 500-korunové poukázky, takže tisícovku do No Feed.
2: Super, no tak to je paráda, tak mám radost.
1: Já taky, já mám radost za tebe. Co děláš, zrovna jsi v práci, nebo už máš volno?
2: Zrovna dneska mám dovolenou.
1: Pěkně, takže jsi udělala 4denní pracovní týden a kvůli čemu vyrážíš na MotoGP, nebo spíš někam na koupák, vzhledem k těm tropickým teplotám, které nás čekají?
2: No, spíš na chalupu.
1: Jo, kde máme chalupku?
2: Směrky, jo.
1: No hezky, Moravské Toskánsko, jo?
2: Ano.
1: Já to říkám pořád. Jihomoraváci jsou nejspokojenější, nejbohatší lidi v celé republice a chraně nás, ruka páně, si na něco stěžovat. Gabčo, ještě k tomu přidáváme 1000 a myslím si, že můžeš být asi nejspokojenější ženská na Jižní Moravě aktuálně.
2: No super, tak mě těší dvakrát.
1: Moc ti blahopřeju. Užij si to v kavárně No Feed a ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit.
2: Děkuji.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Výjimečná kavárna No Feed na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feed, kavárna, která se o vás postará.

0: pondělí v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. Minutku před 9:45 a s touto hodinkou jdeme do finále. Protože po 10. připojujeme na Kreditas Autodrom Brno ke speciálnímu živému vysílání v rámci MotoGP, ale předtím ještě dvě pozvánky. A třeba na komentovanou prohlídku v kostele svatého Jakuba i s průvodcem. V těchto pařácích si myslím, že tohle vůbec není špatný nápad. 19. a 21. června, tedy pátek a neděle, od 18. do 19. respektive od 17. do 18. hodin. Info na go2brno.cz. Pokud milujete Michaela Jacksona stejně jako já, tak byste si neměli nechat ujít ty největší hity Michaela v podání studentů střední školy umělecko-manažerské. V dechové sekci uslyší profesionály z brněnských divadel a kapel a k současným studentům se také přidají bývalí absolventi. Start, přátelé! Ve 20.00 a veškeré informace najdete na sono.cz. To byly pozvánky, které jsem měl pro vás já. A nemáte pro mě něco vy? Třeba dopravní info? Opět za to můžete vyhrát love.
1: Dopravní hlídka Hitrádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio City Brno. Tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
7: Trénírkárna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% kód objednáš a zítra máš.
7: Trénírkárna.cz.
9: Housebrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
13: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
6: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
8: Já bych koupil rákosku.
9: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
11: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
12: Žaluzie,
11: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
13: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Zatím bych to bral jako takové ticho a klid před bouří. Dopravní bouří. Než sem do Brna, konkrétně na Kreditas Autodrom Brno, dorazí všichni motorkáři z celé Evropy. Takže zatím je to relativně cajk. Ale přeci jenom už se motorky promítají do aktuální dopravní situace. Dálnice D2, 11. kilometr ve směru od Bratislavy na Brno, tady stojí v pravém pruhu odstavená motorka, tak tam dávejte pozor. A motorkáři samozřejmě přejeme, aby se včas stihl samozřejmě na Kreditas Autodrom Brno dostat. D52 na 18. kilometru ve směru na Rakousko, tady nabouralo osobní auto do dopravního značení, provoz je částečně omezený, ale kolona se tady zatím netvoří. No ale podíváme se ještě přímo do centra Brna, v Nádražní ulici na úrovni hlavního nádraží, tady došlo ke střetu osobáku s motorkou, provoz je tady částečně omezený, tak jezděte opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
8: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit 2% závazek bude. 3/4 Čechů letos budou trávit dovolenou v tuzemsku. Velkým tahákem je Jižní Morava. Proč si lidé vybírají právě tuto lokalitu, řekne Irena Straková z vinařství Znovín Znojmo.
13: Jedním z důvodů rostoucí popularity Jižní Moravy je rozmanitost zážitků, které region nabízí. Návštěvníci mohou během několika dnů spojit historické Znojmo, také výlet do Národního parku Podyjí nebo cyklistiku mezi vinicemi. Dále moderní vinařskou architekturu, koncerty pod širým nebem nebo i tradiční vinné sklepy.
12: Jih Moravy loni navštívilo více než 2 200 000 hostů. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo. Oznámili to tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. Švýcarsko následně uvedlo, že se americko-íránská jednání v letovisku Birkenstock dnes neuskuteční. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Naši si tak výrazně zkomplikovali boj o postup ze skupiny. V závěrečném duelu skupiny proti Mexiku budou Češi k účasti v play-off potřebovat favorita porazit.
0: Hits. Asi takhle. Jednoduše se dá shrnout počasí, které panuje v Brně a na Jižní Moravě nejen v těchto minutách, ale které bude panovat na Jižní Moravě celý tento týden, tedy celý následující týden. Dneska až 33 stupňů, zítra 34. No a od neděle až do příštího pátku teploty vysoko nad 30. Tak snad to zvládneme.
10: Hit Radio City Brno.
0: A už za malou chvíli se přesuneme na Kreditas Autodrom Brno. David Máčela je připraven a speciální MotoGP vysílání taky.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Tak a teď z našeho vysílání neuslyšíte jenom muziku, ale uslyšíte taky zvuk motorek, protože Hitrádio City Brno a mobilní studio je v tuto chvíli u Masarykova okruhu, kde samozřejmě startuje, jak všichni víme, MotoGP. A já jsem moc rád, že u toho opět Hitrádio City Brno nebude chybět a nechybí u toho ani mluvčí automotodromu. Pozor, autodromu nově, Petr Boháč. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, moc děkuju za pozvání.
1: Tak můžeme začít zrovna tím asi názvem, to je čerstvá novinka, nová záležitost.
2: Je to tak, je to tak. My jsme vstoupili do skupiny Creditas a tím pádem i okruh změnil své jméno, oficiální Creditas Autodrom Brno, a je tam i ta zkratka z automotodromu na autodrom, protože je to mezinárodní a protože se to lépe chápe tomu zahraničnímu publiku a hlavně se s tím taky daleko lépe pracuje v tom digitálním světě. Může se nám to líbit, nemusí, ale taková je doba a je důležitý na těch sítích působit svěže, čerstvě a rozpoznatelně, takže tohle byla ve zkratce ta hlavní motivace.
1: Znovu po roce v Brně. Dřívější termín. Pojďme trošku ty ročníky porovnat, tu přípravu, v čem byla jiná?
2: Ona je ze zásady v podstatě dost podobná, samozřejmě velmi se to lišilo v tom, že loni jsme dělali nový asfalt, ten už byl letos hotový, takže to nás letos netrápilo, ale i tak jsme se věnovali celé řadě věcí, které jsme museli kolem závodní dráhy vylepšit, upravit podle domluvy s Mezinárodní motocyklovou federací. Ale co bylo ještě důležitější z pohledu návštěvníků, je nějaký divácký komfort. A tam jsme teda, myslím, troufám si tvrdit, udělali skutečně obrovský skok vpřed, protože jsme pozbírali zpětnou vazbu a fakt si myslím, že jsme na něj reagovali, když ne ze 100%, tak opravdu z drtivé části. A troufnu si tvrdit, že to lidé teď o víkendu poznají.
1: Jak?
2: Je to spousta konkrétních věcí. Jsou to třeba větší velkoplošné obrazovky, je to třeba rozšířená komunikace mezi pedokem a tou nejnavštěvovanější tribunou C, je to víc stánků s občerstvením, víc sociálních zařízení, je to třeba i rozvolnění pravidel pro vnášení vlastního občerstvení a zkrátka tohle byly pro lidi logicky strašně důležité věci a my, byť jsme se snažili udělat maximum už na ten loňský ročník, tak samozřejmě některé mouchy se objeví vždycky, předpokládám, že budou i letos, to je jasné, to s tím počítáme, ale troufnu si tvrdit, že ten divácký zážitek letos bude ještě příjemnější, než byl loni.
1: Cesta sem, dostat se k Masarykovu okruhu, není úplně jednoduchá nebo lehká, pokud jedete autem. O tom, jak se tady dostat nejlépe městskou hromadnou dopravou, o tom bude mluvit dopravní ředitel dopravního podniku města Brna. Ale mě zajímá, protože po cestě sem jsem si všiml, že je tady strašně moc lidí, kteří mají vesty, tedy organizátorů. Kolik lidí je do toho zapojeno? Protože to musí být strašně moc lidí.
2: No, těch organizátorů jsou samozřejmě tisícovky a já na prvním místě musím říct velké díky všem, kteří se na tom podílejí, protože to není vůbec jednoduchá záležitost. To počasí je sice krásné, ale bude opravdu velké horko, takže už tady z toho pohledu pro ty organizátory to není nic snadného a my si velmi vážíme spolupráce s každým, který se na tom organizačně podílí. Ať už je to na parkování, ať už je to na stáncích s občerstvením, ať už je to zkrátka kdekoliv. A ve spolupráci s policií myslím si, že tu dopravu máme vlastně velmi dobře vychytanou. Problém nastává ve chvíli, kdy nějak hodně zaprší, což se stalo loni, a potom se nám to celé z logiky věci komplikuje. Ale pokud skutečně vydrží počasí, jako by mělo být dnes, tak já věřím, že právě v té kombinaci s městskou hromadnou dopravou, kdy vypravujeme autobusy zdarma z centra města přímo na Masarykův okruh, že by to mělo všechno probíhat bezproblémově. Na druhou stranu, důležitá poznámka, je tady hodně lidí, což znamená, že samozřejmě nárazově se nějaké kolony nebo nějaké komplikace tvořit mohou. Vždycky doporučujeme, kdo chce mít jistotu, že nic neprováhá, nepromešká, ať vyrazí s patřičným předstihem, aby byl na tom svém místě včas a mohli si to užít naplno.
1: Říká, že je tady hodně lidí a bude tady hodně lidí celý víkend a myslím si, že jich ještě přibude, protože teď nás určitě někdo poslouchá, kdo ještě nemá vstupenku. Může jí mít?
2: No určitě, určitě. Masarykův okruh má jednu obrovskou výhodu, jeho přírodní tribuny jsou prakticky nevyprodatelné. To znamená, že my do poslední chvíle budeme mít nějakou vstupenku k dispozici pro toho, kdo se v neděli ráno rozhodne, že vlastně je to úplně nejlepší nápad vyrazit v neděli na MotoGP, s čímž teda mimochodem velmi souhlasím, podle mě to je nejlepší nápad. A pro takové případy tady ty vstupenky máme k dispozici opravdu až do poslední chvíle, takže úplně ideálně zamířit na náš web, vybrat si tu vstupenku, která je mému srdci nejbližší. A nebo klidně dorazit sem přímo na pokladny Masarykova okruhu, jsme připraveni na všechno. A máme spuštěnou iniciativu Zažij Brno poprvé a chceme otevřít MotoGP nové generaci, rodinám s dětmi, lidem, kteří ještě na světovém šampionátu nebyli, ale chtěli by tu atmosféru zažít. A tam máme zvýhodněné jednodenní vstupenky buď na dnešek, což se pořád ještě taky stíhá, anebo právě na tu neděli.
1: Na autodromu v Brně startuje dneska MotoGP. My jsme odstartovali živé vysílání přímo z okruhu a jsem rád, že ho odstartoval Petr Boháč. Mluvčí. Děkuju.
2: Děkuju moc.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: A jedeme doslova dál. Ano, jsme na MotoGP u Masarykova okruhu, no a je potřeba samozřejmě vědět, co všecko to obnáší. Ty komplikace samozřejmě budou i na silnicích, byť opravdu všechny vyzýváme, aby jezdili sem na závody městskou hromadnou dopravou, tak prostě najde se spoustu lidí, kteří vezmou své auto, jinak to třeba ani nejde. Proto tady mám duo mluvčích jihomoravských policistů. Pavel Šváb, David Chaloupka. Pánové, dobrý den, hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Musíte až opravdu k mikrofonu, jste dva, musíme to nějak tady jako společně sladit.
2: Tu ještě jednou krásné dopoledne.
1: Tak, teď už to všichni snad slyšeli i přes ten zvuk motorek. Tak začneme u té dopravy. Na co se připravit, jaká opatření jste připravili vy?
2: Tak ten základ, co pro vaše posluchače je důležitý, ten jste v podstatě řekl. My se chystáme obdobně jako v loňském roce. Máme obsazené příjezdové trasy, klíčové křižovatky, kde jsme společně s pořadatelskou službou. Podotýkám, že i pořadatelská služba usměrňuje dopravu. Není to tak, že by to musel dělat jenom policista. Takže řidiči by měli dbát pokynů především pořadatelů a na to stanoviště už přijet s jasnou představou, kam mohou jet v rámci svých vstupenek a povolení a nesnažit se zbytečně jet někam jinam, protože to potom zdržuje celou tu kolonu, která se vytvoří za nimi.
3: Já připomínám, že je potřeba sledovat dopravní značení. Došlo ke změně k okruhu, k areálu okruhu se jezdí mnohými místy dvousměrně, takže neplatí ta úprava, která je běžná. Takže důležité sledovat i to aktuální značení a pokyny policistů.
2: No a samozřejmě zatímco diváci se budou dívat na závody motorek, tak my nebudeme lenošit a to dopravní značení zase přestavíme na rozjezd směrem od okruhu, tak aby ty trasy ve směru k návratu domů byly kapacitnější.
1: Co parkování? Kde můžu nechat své auto?
3: Ty parkovací zóny jsou nachystané, navádí je to přenosné dopravní značení, postupně se nám plní. Samozřejmě doprava v okolí Masarykova okruhu už je hustší, ale zatím to není žádná tragédie. Další věc ještě, kterou bych chtěl připomenout, je vyhlášená v okolí a nad Masarykovým okruhem bezletová zóna, takže je zbytečné brát si sebou dron, ten určitě nechte doma.
1: Co ale rozhodně nenechávat doma, tak to je asi voda, protože budou strašné vedra a když pojedu autem, tak určitě se může stát, že teda někde stvrdnu v koloně. Na co dál byste upozornili?
2: Je to stejné jako při jakékoliv delší cestě někam, kde můžu očekávat zdržení. To znamená dostatek pohonných hmot a provozních kapalin v autě, jak jste připomněl, dostatek pití, to znamená provozních kapalin pro osádku i pro řidiče. A počítat s tím, že zvláště třeba v neděli ráno před závody ty kolony mohou být, kdo vyjede s půlhodinovým předstihem, ušetří ve finále třeba i hodinu proti tomu, takže se to rozhodně vyplatí, pohodlněji zaparkuje, najde si místo třeba na přírodní tribuně, kterému bude vyhovovat.
1: A poslední dotaz, co sebou dovnitř, co si můžu vzít sebou a co naopak nechat doma?
3: Tak začneme asi tím, co bychom si brát neměli, jakékoliv nebezpečné předměty, zbraně, výbušniny, pyrotechniku, určitě neprojdete přes vstupy, takže dobré je nějaká pokrývka na hlavu, dobrá nálada.
2: A samozřejmě, pokud neznám z paměti nebo si nenajdu, tak se mrknu na návštěvní řád automotodromu a tam si všechno zkontroluji, jestli jsem připraven v pohodě projít přes bránu.
1: Panové, ještě si neodpustím úplně poslední otázku na závěr. Jste vy fanoušky motorek? Koukáte?
3: Jsme fanoušci motorek, já osobně od 17 jezdím, takže pro mě je to taky velký svátek být tady.
1: Co Pavel Šváb?
2: Já to mám spíše pracovně, takže motorkářský fanda je skutečně David. Já se rád podívám, pokud chvilku mám čas.
1: Děkujeme za vaši práci, děkujeme za důležité informace, které jsme teď předali posluchačům Hitrádia City Brno. Mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb, David Chaloupka, našimi vzácnými hosty. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hitrádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hitrádio. rádiu. Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já!
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Dopoledne na Hitrádiu City Brno je dneska opravdu speciální, protože my vysíláme živě z MotoGP z Masarykova okruhu. Už jsme tady měli před chvilkou státní policii. Teď tady vítám mluvčího městské policie Brno, Kubu Ganema. Kubo, vítej, ahoj.
2: Hezké dopoledne posluchačům i tobě, Davide.
1: Jak jste připraveni?
2: Doufám, že dobře, protože ty zkušenosti s bezpečnostními a dopravními opatřeními na Grand Prix jsou skutečně letité, byť před tím loňským ročníkem byla dlouhá pauza, ale všechny ty zkušenosti se vždycky zúročí, takže my máme připravených na tento víkend 200 strážníků. Ty hlídky městské policie jsou především ve směru od Žebětína, takže máme to se státní policií tímto způsobem rozdělené. Kolegové usměrňují dopravu, pomáhají návštěvníkům. Měli jsme tady v minulosti případy, kdy i třeba museli asistovat při nějakých zdravotních komplikacích, takže myslím si, že připraveni jsme dobře na všechny možné eventuality.
1: Čeho se nejvíc bojíte? Co si myslíš, že je tak jako nejvíc?

0: Největší riziko, že tady k něčemu dojde.
1: Tady největší komplikace skutečně vytváří každý rok doprava. V loňském roce to bylo umocněné počasím, které nepřálo v tom smyslu, že ještě před tím hlavním nájezdem řidičů se podmáčela ta největší parkovací plocha, která je na poli, což doufáme, že s ohledem na předpověď počasí tentokrát nenastane. Samozřejmě kolegové jsou připraveni i na různé bezpečnostní komplikace, i ty se v minulých letech objevovaly. Ten loňský rok byl jeden z nejklidnějších, ale z minulosti, když budeme se bavit obecně, tak je to především vandalismus, občas nějaké krádeže, to jsou asi ty nejfrekventovanější záležitosti, které se objevují.
0: Co alkohol za volantem?
1: Alkohol za volantem, to můžeme zmínit klidně i z loňska. Strážníci si tady všimli řidiče, který projel zákazem vjezdu, potom zjistili, že nadýchal 1,5 promile. To byl slovinský řidič, potom tady projížděl řidič na motorce, která neměla registrační značky. Ukázalo se, že tento řidič pro změnu vůbec neměl řidičské oprávnění. A v té dřívejší minulosti byly i markantnější případy, třeba i řidiči, kteří měli přes 2 promile alkoholu. Bohužel s akcemi tohoto rozsahu to bývá spojené, ale právě proto jsou tady všude v okolí ty kontroly, kterým si troufám říct, se prakticky nedá uniknout.
0: Když už jsme zmínili alkohol, tak já jenom připomenu, že v rámci MotoGP jsou tady rozmístěné i stanice právě na alkoholu, na kontrolu alkoholu, jestli můžete řídit, anebo ne. MotoGP v Brně, to není jenom Masarykův okruh a jeho okolí, spoustu návštěvníků a fanoušků se potom po těch závodech a trénincích a kvalifikacích přemístí do centra města. Jak to máte pošefané tam?
1: Je to tak. Městská policie posiluje poměrně výrazně ten takzvaný výkon služby i v centru Brna. A je to právě i na základě těch zkušeností z dřívejška. A když jsem mluvil o tom alkoholu, vzpomínám si třeba na jeden případ, kdy tady byl 22-letý slovinský mladík, který se posilnil alkoholem a myslel si, že se posilnil natolik, že vytrhne a vyvrátí dopravní značku. To se mu tady nepovedlo, ale nadýchal 2,5 promila a stejně musel zaplatit za ten svůj pokus pokutu. V těch dřívejších letech to bylo horší, protože vjezd do města, zejména kolem roku 2000 a podobně, nebyl ještě tak regulovaný jako dnes. Takže třeba němečtí turisté, lidé z Rakouska přijížděli na motorkách hromadně až úplně do centra, takže tam byla velká dopravní zátěž. Tohle už tentokrát řešit nemusíme, i vzhledem k tomu, jak je pěší zóna regulovaná, ale čím se naši strážníci často zabývají, tak je třeba rušení nočního klidu, anebo byly ročníky, kdy si pamatujeme, že bohužel museli poslat na záchytnou stanici třeba okolo 20-25 lidí. Relativně nedávno strážníci de facto křísili ženu, která upadala do bezvědomí, protože nadýchala 3,5 promila. Takže to se bohužel stává. Ale bavíme se tady o desítkách tisíc návštěvníků, takže opravdu je to zlomeček.
0: Strážníky městské policie často potkáváme i na motorkách. Jaký ty máš vztah k motorkám?
1: No, já jsem, když se vrátím do své osobní historie, tak jsem na Masarykově okruhu dělal i mluvčího. Mám k tomu takové úsměvné vzpomínky. Já teda teď dělám mluvčího městské policie, byť jsem nikdy nečetl Černou kroniku, tak teď ji vytvářím. A byť jsem nikdy nesledoval motorky, tak jsem dělal mluvčího Masarykova okruhu a tenkrát mi kolegové na tiskovém středisku říkali, prosím tě, ty seš tady první mluvčí, který během těch závodů pracuje, protože všichni se dívali. U těch, teď samozřejmě to vůbec není, myslím si, že kolega Boháč je absolutní samozřejmě top profesionál, ale to je spíš taková úsměvná vzpomínka, protože já jsem se opravdu věnoval těm svým novinářům, protože ten motorsport je velmi pěkný, člověk přičichne k tomu, když vidí ty týmy, jak to prožívají, jak popisují různé ty technické záležitosti. Vlastně mě to i částečně vtáhlo, ale nejsem vyloženě přízně jako fanouškem zapáleným motorsportu.
0: Takže budeš dohlížet na to, jestli strážníci dělají to, co mají, nebudeš koukat na motorky, to je dobrá zpráva. Moc děkujeme Kuba Ghanem, mluvčí městské policie Brno, byl naším dalším hostem speciálního vysílání z Masarykova okruhu.
2: Děkuji. Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Každý ráno činasky doznělo na Hit Rádiu City Brno v dopoledním vysílání a každý den tady budete mít možnost poslouchat hlas Ondry Ješka, bývalého motocyklového jezdce, který bude komentovat závody MotoGP, a nejenom závody, ale kvalifikace, tréninky a všecko ostatní, na věži, že jo, která k Masarykovu okruhu patří. Ondro, vítej v našem vysílání, ahoj.
2: Dobré dopoledne.
1: V loni? Ne, letos ano. Jak to?
2: V loňském roce jsem tam byl jenom v neděli ráno na warm-up, ale to byl jenom takový menší rozhovor s Martinem Strakou, ale letos se okruh rozhodl, že bych chtěl dva české komentátory, protože tam máme ještě německého kolegu, takže si to tak tam s Martinem přehazujeme a mám za sebou premiéru Moto3, Moto2, Filip Salaš dojel skvěle na druhém místě v volném tréninku, takže museli jsme hodně řvát, protože víme, že když jedou ty motorky po trati, tak to není moc slyšet, ty ampliony, takže my fakt do toho řveme a já teda pevně doufám, že zítra, hlavně v neděli, ještě budu mít nějaký hlas.
1: Jak to tam vypadá v té věži? Jak si to má posluchač představit? Co tam všecko máte? Máte tam obrazovky, máte tam papíry, co tam je?
2: Máme tam tři obrazovky s live timingem a s tím live feedem, no a pak si tam na stůl hodíme ještě notebook a nějaké poznámky na papír, takže máme tam poněkud nepořádek na tom stole, ale vyznáme se v něm.
1: Vy komentujete celé dění vlastně po okruhu, nejenom cílovou rovinku, komentujete úplně celé dění.
2: Všechno, co vidíme na obrazovce, tak se snažíme komentovat, samozřejmě na vlastní oči vidíme pouze výjezd z poslední zatáčky.
1: Záchody tam máte?
2: Máme tam dokonce od Valorie catering, takže je to, poměrně luxusní letos záležitost a záchody, vzhledem k tomu, že jsme ve věži, které i tiskové středisko, tak máme samozřejmě taky.
1: A ty jsi zkušený nejenom motocyklový jezdec, ale samozřejmě také komentátor, komentuješ, pokud se nepletu, superbajky. Je přece jen něco, čeho se bojíš, nebo co by tě mohlo zaskočit v rámci tady komentování přímo na okruhu?
2: Já jsem samozřejmě úplně přesně nevěděl, jak to bude probíhat, protože když jsem se tak zamyslel, jak by to mohlo být, tak jsem si řekl, že to asi jak pro herce rozdíl hraní ve filmu a v divadle, že přece jenom na ty tribuny to musí dávat víc emocí a kratší věty, že to není na takový ty větší rozbory, jako máte čas v televizi, takže v tom to je jiné, navíc když jsme tam tři, tak každý chvilku tahá pilku, takže má to takový spát a musím říct, že mě to zatím dost baví.
1: Nejsi tady sám, v mobilním studiu Hit Rádia City Brno je i Tereza Blaťáková, tvoje snoubenka, tak já vám gratuluju, svatba bude kdy?
2: 18. září.
1: Tímto nás zveš všechny?
2: Tak určitě.
1: Tedy, tak prosím tě, co ty tady vlastně děláš? Neděláš jenom tady doprovod svému budoucímu manželovi, ale jakou úlohu tady máš?
3: Já vás všechny zdravím, jsem tady pracovně, takže stejně jako on tady mám nějakou funkci a už třetím rokem pro Grid Girl, takže jsem na pitwalku, kde rozdávám letáčky jezdců, můžou mě tam lidi vidět i v padoku se vyfotit, od toho tam jsme, takže se určitě nemusí bát a potom samozřejmě hlavní funkce na startu, držet deštník.
1: No to k tomu jsem se chtěl dostat, ty jsi tady řekla spoustu z cizích výrazů, někteří posluchači třeba se v tom malinko ztratili, neví, co si pod tím představit, takže normálně ty jsi ta dáma, která drží deštník jezdci přímo na startu.
3: Přesně tak, to
1: co,
3: jsem já.
1: Co potřebuješ umět k tomu, aby zdržela deštník?
3: Co se týče MotoGP, tak by tam měl být určitě nějaká jazyková znalost, takže minimálně angličtina, padok je plný Italů a Španělů, takže to se taky nevylučuje, ale angličtina úplně základ a spíš je tam požadavek na vzhled, takže když to řeknu hodně povrchně, tak slečna musí vypadat hezky a být hlavně vysoká, protože na startovním roštu ta motorka stojí na stojanech, plus na ní sedí ten jezdec tak, aby ho nebouchal deštníkem do hlavy, tak je potřeba nějaká výška kolem těch 180 cm, kterou splňuji.
1: A netvářit se otráveně, znuděně, jako kakabus, ale usmívat se asi od ucha k uchu, že?
3: Přesně tak. Já se na to musím...

0: popravdě poslední dobou dost myslet, abych tam byla i jako ta reklamní složka, protože mě hodně zajímá ta technická část, to, co tam dělají mechanikové, jak nastaví motorku na počítači, takže já tam jako hodně koukám, občas držím třeba takový na Kagamimu, jsem držívala pití, takže jsem tam měla i víc dalších funkcí, ale jsem tam hlavně od těch fotek a videí, takže je to tam tak jako během těch 15 minut se musí stihnout hodně věcí.
1: Je mně to jasné. Říká Umbrella Girl na MotoGP v Brně, Tereza Blaťáková, no a připomínám, že naším hostem byl v tuto chvíli taky bývalý motocyklový jezdec, který jezdil nejenom superbajky, ale taky vytrvalostní závody. Takže děkujeme a komentátor na věži, na Masarykově okruhu. Děkujeme, Ondra Ježek.
2: Děkujeme a zdravíme všechny posluchače Hit Rádia.
3: Děkujeme. Brno živě na Hit Rádiu City Brno.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
7: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: S kapelou Linkin Park a taky teď Lady Gaga jsme se na malou chvíli vrátili sem na brněnské výstaviště do pavilonu Morava, odkud vám 24/7 365 dní v roce vysílá Hit Radio City Brno nejenom tu nejlepší skvělou muziku, ale také speciální informace, jako je třeba živé vysílání z mobilního studia na Kreditas Autodromu Brno, kam se už za malou chvíli opět vrátíme. Teď vám ale Hit Radio City Brno nabídne ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Přátelé, samozřejmě dneska začíná MotoGP a podle toho to také bude vypadat v dopravě. Jak to vypadá aktuálně, to si řekneme právě teď. Odstavené osobní vozidlo je na D1 na 175. kilometru ve směru na Prahu, D2 27. kilometr ve směru na Bratislavu, tady stojí Ukrajinice, porouchané vozidlo. Opatrně, Ivančice, Oslavanská ulice u Kruháče, střed osobáku s nákladňákem. Další problémy jsou v Hradecké, u odbočky na Řečkovice, to jsme zpátky v Brně, ve směru na Svitavy jsou tady dva osobáky v sobě, kolona má přes kilometr. Odstavená motorka je na 11. kilometru D2 ve směru na Brno, D52 17,5 kilometr ve směru na Rakousko, tady narazilo osobní auto do dopravního značení. A vypadá to, že by to mělo být všechno. Každopádně stále můžete vaše dopravní info posílat hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Eder.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Rizikové užívání návykových látek zůstává v Česku dlouhodobě vysoké. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá nějakou návykovou látku až 72% populace. Pěvá Vlachominová.
11: V poslední době přibývá dospělých, kteří užívají více látek současně. Co nám přijde taková nejrizikovější kombinace, je vlastně kombinace alkoholu a užívání psychoaktivních léků.
10: Rizikovější skupinou pro kombinaci alkoholu a léků jsou především ženy ve středním věku. Soud ve Splitu poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení protiruských sankcí o dalších 12 měsíců. Dosud se sankce prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Pro každé prodloužení je přitom potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Ještě to bude muset formálně schválit Rada EU. Tenista Jiří Lehečka loňskou finálovou účast na turnaji v londýnském Queen's Clubu neobhájí. V osmifinále prohrál s Australanem Rinkim Hijikatou 1-2 na sety. Utkání se 104. hráčem světa ztratil po bezmála 3 hodinách.
0: Teď máme 11.02 a teploty nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě se pohybují okolo 28 stupňů. Odpolední maxima vyšplhají až na 33. No a nemlich stejné počasí nás čeká také během celého tohoto víkendu. Takže vy, kteří vyrážíte na Kreditas Autodrom Brno na MotoGP, vy se můžete těšit na dokonalé počasí a věřím, že i dokonalý sportovní a divácký zážitek. Co všechno je pro vás v průběhu tohoto víkendu připraveno, to už vám v rámci našeho speciálního živého vysílání z mobilního studia, řekne David Máčela, kterému právě teď předávám slovo.
6: Právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
9: Děkuju za slovo, začínáme druhou hodinku dnešního speciálního živého vysílání z MotoGP z brněnského Masarykova okruhu a já navážu na to tvé počasí, Ondro, protože se budeme potit a zapotí nás, si troufám tvrdit, i doprava sem na MotoGP a o dopravě se budeme bavit s Honzou Seitlem, s dopravním ředitelem dopravního podniku města Brna. Honzo, ahoj, zdravím tě znovu po roce.
12: Ahoj, dobré dopoledne, dobré poledne tobě i všem posluchačům.
9: Tak nejsi tady náhodou, jsi tady od toho, aby si nám znovu zopakoval, tedy nám všem, co se chystáme na závody, jak se co nejlépe a nejpohodlněji dostat na okruh.
12: A trošku bych navázal na tebe, jak říkal na začátku, že nás zapotí doprava, oni se teda zapotí hlavně chudáci dopraváci, protože to počasí teda nám bude opravdu přát. Ale jsme nachystaní samozřejmě za každého počasí, takže to, co bych udělal na prvním místě, je, že bych poprosil všechny, kdo pojedou z Brna semka na závody, tak pokud nemusí, ať to auto nechají doma, nechají ho v Brně a přijedou tramvajemi do terminálu nemocnice Bohunice. My tam celý víkend budeme mít další dvě linky, mimo té osmičky, která jezdí k nemocnici do Bohunic, k Masarykově univerzitě, ke kampusu, tak budeme mít další dvě linky, P6 a P8. Ta P6 od Králova pole, takže vlastně celé Královo pole nám pokryje Česká, Pekarská, Mendlovo náměstí a na ten terminál nemocnice Bohunice a ta druhá posilovka P8 z Komárova, tak aby chytla autobusové nádraží na Zvonařce a od hlavního nádraží vlakového potom posiluje osmičku, tu běžnou linku kolem Ronda po Reneské na terminál nemocnice Bohunice. Takže to je to, jak se snažíme přiblížit brňáky a návštěvníky do terminálu nemocnice Bohunice a tam už navazuje speciální autobusová linka C, která je vlastně tou pomyslnou pupeční šňůrou spojnicí Brna a tady motodromu, kdy vlastně ty autobusy vypravujeme podle aktuální poptávky. My tam máme nastaven nějaký teoretický jízdní řád, ale jsou tam na místě dispečeři, kteří ty autobusy vypravují tak, jak je potřeba. Takže i dneska, pátek, kdy vlastně se nedá očekávat nějaká extra velká návštěva, tak začali jezdit ráno střední školy, které mají teďka tady dopoledne vstup nějak dohodnutý výhodnější, takže jsme kvůli ním vypravovali opravdu desítky autobusů navíc, které jsme měli připravené, takže úplně stejně to bude probíhat i o víkendu. Tak jak někdo přijde na zastávku, tak za chvíličku najíždí další autobus. Tak, abychom uspokojili všechny.
9: Tak jak jsem si myslel, že to bude, tak to tak taky bylo. Jedna otázka, dlouhá odpověď, ve které bylo zazněno.
12: Ale úplně všechno,
9: úplně všechno ne. Úplně všechno ne. Napadá mě totiž jedna věc, že minulý rok, přestože jsem jel autobusem, tak jsem se zasekl na cestě. Ale to by se mělo letos změnit.
12: Tak ten loňský rok, to byla ta sobota s tou mokrou variantou, kdy vlastně se parkovala krátce rosická dálnice nebo rosický přivaděč a ten měl slabou kapacitu a proto se tady potom ta spojovací komunikace k autodromu zacpala. Takže to byl ten, řekněme, úhelný kámen celého toho problému, kdy vlastně se nám tady zasekly v kolonách auty ty naše autobusy a to by letos být nemělo, pokud by byla mokrá varianta, ale teď je to teda v říši úplně jako nepředstavitelné, že by to mělo nastat, tak by se parkovala hned stará dálnice, která je výrazně kapacitnější a tím by nedocházelo k tomu, že by tady mělo dojít nějakému, řekněme tomu hodinovému kolapsu, který tady byl loni. Dále na té 602 je vyznačen buspruh v tom stoupání, takže vlastně autobusy, které by se přiblížily koloně, která by stála sem k závodišti, tak by mohly tím buspruhem předjet. Takže to jsou dvě opatření, jednak nastavená jiná mokrá varianta, opatření už dopředu, nečeká se na operativu, ale už je to vyhlášeno dopředu, což asi letos nenastane. A pak teda ten buspruh. A s tím, že my jsme si i reagovali na změnu dispozic těch našich dalších posilových autobusů, kam je vypravíme. Ale stejně jsem neřekl všechno.
9: No povídej.
12: No, chybí ta linka Z. Že jo, já jsem mluvil Z, o tramvajích, ano. A o C-čku, tak
9: Žebětín.
12: C jako centrum a Z jako Žebětín, takže pro ty, co bydlí někde v Bystrci, v Komíně, v Kohoutovicích nebo v Žebětíně, anebo tam třeba jsou na nějakém ubytování, tak ze Žebětína jezdí semka na okruh autobus Z, ten je taková okružka, která před závody krouží tady okolo přes Troubskou Veselku a Žebětín, a po závodech, která jezdí jenom ze startu na Žebětín, ale to vlastně druhá linka, která zajišťuje tady tu místní obsluhu. Ale primárně pro Brňáky z centra města tramvaj na kampus a C-čko semka na smyčku start.
9: Těch informací bylo strašně moc, možná, že se v tom posluchači ztratili, ale já to zhrnu jednoduše. Prostě pokud pojedete na Masaryku v okruh na MotoGP, tak MHD, a veškeré informace si najdeme
12: na našich webových stránkách, na Facebooku, kdekoliv, informace tam jsou. A i vy nám pomáháte, protože i ty naše informace sdílíte a posluchači je najdou i u vás.
9: Honzo, já ti moc děkuju, že jsi byl naším prvním hostem ve druhé hodině našeho živého vysílání z Masarykova okruhu, tedy z MotoGP. Honza Seitl, dopravní ředitel dopravního podniku města Brna, díky.
12: Já moc děkuji a možná se tady o víkendu uvidíme.
13: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: A já už uvidím, že už k nám přichází, ano, živě Hitrádio City Brno, MotoGP, jsme před branami Masarykova okruhu a já u našeho mikrofonu pomalu a jistě vítám prezidenta autoklubu České republiky, pana Honzu Šťovíčka. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím všechny příznivce motorsportu.
1: Stihl jste to tak, my jsme se báli, že nepřijdete, že jste na nás zapomněl. Byl jste nasát, předpokládám, atmosféru přímo u okruhu, že jo?
2: Já jsem si byl podívat u Filipa Salače a promluvit s ním, jak se mu líbil ten první trénink, tak se omlouvám, jsem přišel trošku pozdě. Ale hlavní je, že se mu to podařilo, má dobrý pocit a zatím to vypadá nadějně.
1: Už to tady bylo zmíněno, byl druhý nejrychlejší úplně v tom prvním tréninku. Jak se cítí? Jaké má pocity?
2: Cítí se dobře, myslím si, že jak si věří, že ta motorka funguje dobře, nastavení dobrý. Pro mě osobně překvapením je, jak rychle se jede hned od prvního tréninku, protože ty časy jsou velice nízko. 58.5, to jsou časy, které tady před lety nejezdily ani ty MotoGP motorky, takže i ty motorvojky se dostávají velice nízko. Otázka, kolik se pojede třeba v kvalifikaci, třeba padne i 58.
1: V rámci MotoGP se jedou ještě jedny závody, doprovodné závody, a tam máme taky nějakou účast. O tom se moc nemluví, pojďme to zmínit.
2: Já vám moc krát děkuji, že jste to zmínil. Podle mě to je ta možná nejdůležitější věc, protože to je ta budoucnost našeho sportu. Je potřeba se dívat nejenom na Filipa, který jezdí motodvojky teď. Je potřeba dívat se do budoucna a říkat si, až Filip jednou za, já nevím, třeba 10 let přestane jezdit, tak kdo bude ten jeho nástupce. A v rámci tedy toho Moto 4 talentového poháru máme tři jezdce. Je to Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech. Jsou to velké naděje, velcí talenti. Já osobně se na ty závody velice těším. Oni všichni tři jsou v takové formě a jsou tak výkonnostně dobře na tom, že si myslím, že by mohli vystoupat na pódium. A poprosil bych všechny diváky, aby jim přišli fandit, kluci to potřebují, moc to ocení a je to pro ně skvělá vzpruha. A jak říkám, to je ta naše budoucnost a potřebujeme, aby někdo Filipa nahradil jednou, až se rozhodne odejít do závodnického důchodu.
1: To doufám, bude ještě zadaleko a tam míří má otázka. Filip má teď neskutečnou formu. Uvidíme Filipa Salače někdy v MotoGP, tedy v té nejvyšší kategorii.
2: Já mám na to takový názor, že je potřeba, a proto, aby dostal tu správnou nabídku, tak je potřeba, aby byl hegemonem, aby dominoval v té kategorii. Teď se tomu začíná blížit. Myslím si, že to je dáno tím, že on je velice spokojen v týmu, kde je. Teď jsem ráno měl jednání s manažerem týmu, oni jsou taky spokojeni. Jsou skutečně jako taková jedna velká rodina, nejsou tam žádné rozepře, žádné třenice. Rozumí si s Joeem Robertsem, rozumí si s majiteli týmu a řekl mi prostě, že to je nejlepší tým, ve kterém kdy jel. Takže má ideální podmínky na to, aby zajel dobře a aby možná se dostali do té pozice, že přijde ta nabídka z MotoGP.
1: Budeme držet palce, budeme si to moc přát. Jak si hodláte vy, jako prezident autoklubu České republiky, užít Brno, závody? Nebudete jenom na okruhu, pojedete i do centra se podívat.
2: Byl jsem včera v centru ve fanzóně, která je moc hezká. Určitě musím poděkovat i městu Brno, že vytvořili tenhle prostor pro fanoušky, to je určitě super.
1: Doplním náměstí Svobody, tam je tedy fanzóna.
2: Ano, na náměstí Svobody, všechny tam zvu. Kdo se nedostane na okruh, určitě běžte na náměstí Svobody, protože to stojí za to, je to samozřejmě proloženo celou řadou koncertů a podobně. A jinak já se budu bohužel asi muset trávit ten víkend tady na okruhu, protože tady máme řadu významných hostů, bez kterých by nešlo tuhle akci pořádat. Já musím poděkovat zejména samozřejmě vládě České republiky, panu premiérovi, panu ministrovi sportu, ale také městu Brno a Jihomoravskému kraji. Bez jejich příspěvku by to prostě nešlo konat. Takže samozřejmě je mojí povinností, abych se o ně postaral a dnes je takový volnější den, pátek, ještě tady není moc lidí, ještě tady ti nejvýznamnější hosté nejsou, takže se budu snažit užít si ty závody jako divák.
1: Moc děkujeme za milé povídání. Jan Šťovíček, prezident autoklubu České republiky, byl naším dalším významným hostem. Moc díky.
2: Já děkuji a děkuji, že jste se zeptali na ty kluky, kteří tady pojedou, protože to je podle mě důležité propagovat. Díky moc a zdravím všechny posluchače.
0: Brno živě na Hitrádiu City Brno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Trenér! www.nirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
6: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
7: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
6: www.u-lucerny.cz.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
9: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
10: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obu.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzavek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahické léto, zábava na celý den, více na aquapalace.cz.
16: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
17: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
18: Hit Radio.
19: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu City Brno.
20: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
21: Matracezahubičku.cz.
19: Hit Rádio.
22: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Jsme zpátky, dohrál nám Avicii Waiting for Love, to znamená čekání na lásku. My jsme tady celou hodinu a půl čekali na rozzáří studio mobilní, ne že by ti předcházící hosté byli nějak jako špatní nebo tak, ale mám radost, že je tady s námi i mluvčí jihomoravských záchranářů Jihomoravské záchranné služby. Míša Botová, Míšo, ahoj.
2: Ahoj a já mám radost, že tady můžu být. Děkuji za pozvání.
1: Horko, vedro, hice. Teď kolem nás projíždí, to je kanalizace. Já jsem myslel, že to je ovlažovací vůz. Tak to byla kanalizace, to nic, to by nás moc neovlažilo. Horko, téma číslo jedna, asi i nadcházejících závodů MotoGP.
2: Je to určitě velké téma, protože my jsme samozřejmě připraveni, máme tady 5 záchranářských posádek a 3 lékařské týmy, máme tady klimatizovaný stan s až 12 monitorovanými lůžky, máme tady taky terénní vůz a počítáme s tím, že budeme ošetřovat asi nejčastěji kolapsy způsobené horkem. Už jsme ošetřili 2 v tuto chvíli, měli jsme také 2 drobná poranění. My máme ten stan vybavený veškerým zdravotnickým materiálem a zdravotnickými přístroji, které budeme potřebovat. Počítáme s tím, že kromě kolapsu to budou právě třeba ještě zranění, alergické reakce, drobné popáleniny a tak dále. Takže jsme na to připraveni. Takové spektrum těchto úrazů bylo zhruba v loňském roce také a dokonce si vzpomínám, že jsme úplně k samotnému konci závodu i resuscitovali.
1: Jak se na to připravit? Jak se toho vyvarovat?
2: My určitě apelujeme na všechny návštěvníky, aby hodně pili. Ten pitný režim je teď naprosto klíčový. Prosíme je, aby měli pokrývky hlavy, aby se schovávali do stínu. Pokud užívají pravidelně nějakou medikaci, tak ať ji určitě užijí, ať ji nezapomenou doma. Prosíme je také, aby měli nabité telefony a v případě potřeby si nás zavolali na pomoc. To je, pokud jde o návštěvníky. A my se na to samozřejmě také připravujeme. My jsme tady teď 3 dny a prostídají se tady desítky mých kolegů, ale ta příprava trvala měsíce.
1: Kde budete? Když budu mít nějaký problém, budu někde na tribuně, mezi diváky, já nevím.

0: Budu mít pocit návaly horka, že prostě skolabuju, co mám dělat?
1: Jsou dvě možnosti, buď to budete poblíž naší sanitky, uvidíte ji a rovnou k ní přijdete a požádáte moje kolegy o pomoc, anebo právě si tu pomoc zavoláte telefonem, ideálně přes aplikaci záchranka, abychom vlastně přímo viděli vaši polohu. My pro vás přijedeme, protože my tady přímo máme v takovém štábním velitelském kontejneru moje kolegyně operátorky, které přijímají tísňová volání právě jenom z tohoto areálu. Jsou vyčleněny skutečně pouze pro tuto příležitost, naberou ten hovor, vyšlou pomoc a potom ten pacient bude přivezen do našeho stanu. Buď ho ponecháme po ošetření na místě, no, anebo ho povezeme do nemocnice k další péči, což už se dneska vlastně také stalo.
0: Napadá mě, že i to je jeden z důvodů, proč byste své auta měli nechat doma, abyste zbytečně neblokovali provoz i sanitním vozům.
1: No, samozřejmě, budeme za to rádi a taky vždycky apelujeme na záchranářskou uličku. Já musím říct, že se v tom lidé velmi zlepšili, snaží se nám pomoct, takže za to určitě děkujeme. Vždycky je co zlepšovat, ale my vnímáme, že se čeští řidiči naučili tu uličku dělat. Ano, budeme rádi, když nám ten prostor dají. Mimochodem, ten nápor nás nečeká jenom tady v areálu Masarykova okruhu, ale celkově jsme připraveni, že i ve městě Brně se ten ruch teď trochu oživí, že návštěvníci závodu půjdou třeba i do centra města Brna a popřípadě třeba i v noci půjdou někam občerstvovat, takže my posilujeme posádky vlastně i v rámci města Brna a taky počítáme s tím, že budeme v případě potřeby zajíždět do kempu.
0: Co alkohol na tom sluníčku, to asi úplně taky neudělá dobře.
1: Určitě ne. Horku. Alkohol nedoporučujeme.
0: Pivo úplně jako pivo osvěží, ale... Ale
1: určitě nedoporučujeme požívání alkoholu ve zvýšené míře. Alkohol, jak je známo, dehydratuje, odvádí vodu z organismu, takže na to skutečně pozor. To by tu celou situaci v kombinaci s horkem, jak správně říkáš, ještě zhoršilo.
0: Děkuju moc za tyto informace. Děkujeme za vaši práci, děkujeme, že tady budete a že na to budete taktéž dohlížet a dávat na nás pozor. Míša Botová, mluvčí Moravských záchranářů,
1: moc byla naším hostem. Díky.
2: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Znovu po roce je MotoGP v Brně, znovu na Masarykově okruhu. No a znovu jsme u toho. Hitrádio City Brno vysílá živě, což je jasný důkaz, že si tuto velkou událost samozřejmě nenecháváme ujít. Martin Straka, to je náš poslední slibovaný host, takže já vás na něj zvu a věřím, že zůstanete dál s námi živě z Masarykova okruhu.
0: Brno živě na Hitrádiu City Brno.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Tu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Ve hře.
15: Miluju nový místa se skvělou kávou.
16: Jo, Kapka.
15: Co je Kapka?
16: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
17: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
18: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
17: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
18: Předplatné na kávu.cz.
19: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Slíbili jsme vám před chvilku Martina Straku, motoristickou komentátorskou ikonu, hlas, který neodmyslitelně je spojený s Masarykovým okruhem, kde se v tuto chvíli Hitrádio City Brno a živé studio nebo živé vysílání a mobilní studio nachází. A jdeme do finále. A kdo jiný by měl dát tomu tu tečku než právě Martin Straka, který je naším hostem. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, to je teda velice hezké uvítání, moc děkuju za to.
1: 117 miliard slov od pátku do neděle vypustíš ze zelené komentátorské věže. Koukal jsem na tvůj Instagram, máš to spočítané, jo?
2: Promiň, já jsem se to úplně zakuckal. Jsi velice pozorný, Davide, a děkuju. Já si hraju s jazykem mluveným i psaným, čili ono navíc to hraje roli to, že moje dcera Eliška, když bylo asi 8 nebo 7 let, a mi bylo tehdy třeba 42, tak mi říkala, tati, prosím tě, kolik je vlastně roku? A říkám, Mariško, když se mě někdo ptá na věk nebo na výšku, řeknu hádej. A ta Elza řekla v tom krásném dětském 117. Od té doby tu 117 používám v různých variantách.
1: Jak probíhá příprava komentátora MotoGP v Brně? Pojď nám trošku jako prozradit, prásknout to zákulisí.
2: To není co práskat, ono je to jednoduché, protože ona nekončí nikdy. To znamená, že já to říkám i na svých talk show, se kterými jezdím po celé republice, že jsem věčný student, protože pořád objevuješ, pořád nacházíš nové souvislosti, pořád ti přilítávají nové momenty, které můžeš potom spojit. Ale co je také velice podstatné, komentování na okruhu je úplně jiná disciplína než komentování v televizi. Čili tady je hlavní roli komentátora to valit na pecky plné divákům, aby měli, já tomu říkám, klepot špeku, aby měli ten můj výraz pro husí kůži, aby věděli, kdo zajel nejrychlejší kolo, jaká je maximální rychlost, aby měli aktuální výsledky každou vteřinu. A potom, když je červená nebo je pauza, tak samozřejmě já miluji historii, čili propojovat to. Těším se, až budu mluvit do Agostinim, o Šťastném, o Haywoodovi. To je moje parketa a ta příprava nemá konce. A to mě na tom ohromně baví.
1: Ulítne ti někdy slovíčko, kterého lituješ?
2: To je dobrá otázka. Já vždycky, třeba když komentuju moje další milované, že Brno a Le Mans jsou moje dvě hlavní světy, a když komentuješ 24 hodin Le Mans, z toho já jsem byl letos u mikrofonu 21 hodin, tak vždycky divákům řeknu, že se omlouvám za nějaký slovní přešlap, jak tomu říkám. Ale spíš to je takové jako humorné. Ale teď mi napadá jedna věc. To netýká se to závodu, ale já jsem 3 roky byl externí zprávař Českého rozhlasu Ostrava, čili jsme na rádiové scéně. A tam jsem jednou ve zprávách řekl, že a máme připravit počasí, můžeme očekávat sněhánky přehové. Takže sněhánky přehové jsou můj největší jakoby překlep v životě u mikrofonu.
1: Já bych přidal spoustu dalších z rády, já znám to velice dobře. Martin Straka, komentátorská legenda, naším vzácným hostem. Moc děkuju, ať to mluví.
2: Já moc děkuju a pěkné vysílání a hlavně krásnou velkou cenu České republiky. Děkuju.
0: Brno živě na Hitrádiu City Brno.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hitrádiu.
4: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Skořebka mezi křižovatkami s Vlhkou a s ulicí Koliště probíhají stavební práce. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupě ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
5: Zavratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Nastupuje vlna veder, horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Měli bychom proto více pít neslazené, nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálkami. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení tzv. Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda na svém posledním zasedání zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Vyplývá to z vládního usnesení. Čeští fotbalisté ve druhém zápase na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Výrazně si tak zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze. Za týden se představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. A teď ještě něco z regionu.
4: Skvělá zpráva v tropickém dni. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání. Horší kvalitu vody zaznamenali hygienici jen v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Naopak bez problémů je voda ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady.
16: Nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Brno a jih Moravy prožívá dneska tropický den. Nebe bude většinou jako vymetené a teploměr ukáže až 34 stupňů Celsia.

0: Krásný pátek vám přeju, tak vidíte, dočkali jste se, konečně tady poslední pracovní den v tomto týdnu. Teď jenom teda doufám, že nemáte víkendovou směnu a že už se těšíte na sobotu. Ano, Marek Ztracený ve svém nejnovějším songu zpívá Ty vole, ať už je pátek, a my se teď vydáme do roku 2004, kde zase zpívali Už se nemůžu dočkat, až bude sobota.
1: Hit Radio City Brno.
0: A to je srdcovka s číslem 1. DJ Michael Gray, Hit the Weekend. Nebojte se, už se to blíží, už je to.

0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio, tohle byl Michael Gray.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem jedna, která má takový jako velmi novodobý rytmus a přitom už je 22 let stará. Mazec. Rok 2004 nám to dneska otevřel. 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp Hit Radio. Díky za zprávy, které už píšete. Třeba tady Jana, tak ta posílá, wow, tak tohle jsem neslyšela strašně dlouho, to jsi mi udělal radost. Díky moc za srdcovky, každý den se na tento pořad moc těším. Tak pokud jste na tom úplně stejně jako Jana, tak teď budete opět nadšení, protože holky, dámy, mám tady pro vás takový malý dárek, když je ten pátek. Píseň, kterou znáte nazpaměť, píseň, kterou 100% zbožňujete a píseň, která vám teď udělá obrovskou radost a možná, že jednou v životě jste měli takový pocit, že byste se chtěla nebo chtěli ocitnout v její kůži a potkat takovýho sympaťáka, co by vás naučil tančit. Víc říkat asi nemusím. Srdcovka číslo 2.

0: Kid Rock na Hit Radio All Summer Long, tak to je další srdcovka v rámci pátečního dne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Kid Rock, frajer, který si mimochodem vzal Pamelu Anderson. Sice na rok, ale vzal si Pamelu Anderson. Co víc ještě v životě člověk může dokázat, že? Který vyrůstal v 90. letech. Tak jo, čtvrt na jednou posloucháte Hit Radio. Máme tady srdcovky. A asi jste si všimli, že všechny srdcovky, které dneska slyšíte, tak jsou velmi letní. Je to z jednoho zásadního důvodu, že na Hit Radio nám začíná summer weekend, takže až do neděle uslyšíte ty největší letní hity. A proto se ptám, kdybyste měli neomezený budget, vůbec by vás nemuseli trápit peníze, kam byste chtěli jet na dovolenou? Jaká by byla vaše vysněná dovolená? Kde by to bylo? Dejte vědět na 777-937-777 a já vás mezi tím vezmu na Ibicu. Máme tady další srdcovku. Mike Candice, Evelyn a Patrick Miller. One Night in Ibiza.

0: 22.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, stejně ten Shaggy, to je tak nadčasový hit, taky z toho máte tak dobrý pocit, když tohle slyšíte. To prostě automaticky všechny problémy světa jdou pryč a člověk si najednou užívá to léto. Já ještě teda, když jsem slyšel tuhle pasáž, tak jsem si říkal, tyjo, tady zpívá, jako když můj kamarád mluví po šesti rumech. Tak mu prakticky moc nerozumím. Ale to už tak je. Takže tohle byl tedy Shaggy, pátá srdcovka. Já jsem se vás ptal, kam byste vyrazili na letní dovolenou, kdybyste měli neomezený budget, tak máme tady Kalifornii, máme tady Bahamy, Nový Zéland, to je taky krásný, samozřejmě Maledivy, tady taky hezká SMSka, kdybych měla neomezené finance, tak bych si udělala cestu kolem světa. A ty, Jirko? No já mám doma paní a dítě, tak já cestu kolem světa nemůžu, ale myslím si, že tohle bude asi jiná cesta kolem světa, než ve filmu kurva o všichni tak asi, že? Takže jo, já bych jel na cestu kolem světa, klidně, okamžitě. A tohle je taky zajímavý, to jsem vlastně jako neznal. David píše, já bych chtěl jít na severní Sentinel, nebo Sentinel, což je ostrov v Andamanském souostroví v Bengálském zálivu. Je to poslední místo na světě, kde žijí lidé, kteří nejsou dotčení civilizací, a tam bych jim pustil vaše letní pecky a zatrsal bych si tam s nima. Zdraví David. Davide, to bylo krásný. Vy jste si zatančili, udělali byste oheň, oni by tě potom snědli a bylo by hotovo. Nádherná dovolená. Za chvilku srdcovka na vaše přání, a protože je pátek, tak bude opět narozeninová, a tak mi dejte vědět na 777-937-777 ročník vašeho narození nebo rok vašeho narození a já podle toho vyberu srdcovku. Za chvilku na Hit Rádiu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: www.ham.cz.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ano nebo ne?
2: Ano! Ano!
1: Ježiš, tak je hezký, radost slyšíme.
3: My vás posloucháme s klukama každé ráno, co jezdíme do školy.
2: To jsme moc.
3: Říkají, mami, taky byste mohli někdy něco vyhrát. Tak dneska vám pak vemcí štěstí, děkujeme.
2: A ono to dopadlo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je čas na srdcovku na přání, tentokrát je to páteční narozeninová srdcovka, takže vybírám rok narození, který jste posílali na 777-937-777 a z toho roku hraju srdcovku. Dneska se mi tady hodněkrát objevil ročník 1984. To je krásný. A Marťa k tomu ještě píše, že pokud by šla nějaká romantika, že by to bylo úplně nejlepší, že doufá, že v létě potká nějakou letní lásku, když máme to letní téma a na Hit Radio začíná summer weekend a summer party. Tak jasně, romantika jde a letní láska, to byla krásná inspirace pro mě. Z roku 1984 jsem totiž našel píseň, a to z filmu, který je vlastně jako o jedné velké letní lásce. To bychom měli zažít úplně všichni v životě. Na letní lásky se prostě nikdy nezapomíná. Tak pokud jste single, tak vám přeju, aby to byla obrovská letní láska, nezapomenutelná letní láska a možná i tak trochu filmová. V roce 1984 se objevil film o novodobé Popelce. Patří mezi takový trojlístek hudebník filmu Hříšní tanec, Flashdance a tohle je on. Bonnie Bianco na Hit Radio.

0: S úsměvem na rtech říkám, nemáte zač.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Těch děkovných zpráv, co mi sem teď přišlo, tak za to si teda jako opravdu si toho moc vážím. Například tady. Terka píše, to jako vážně na tom filmu jsem vyrostla, sedím v kanceláři a mám slzy v očích, moc děkuju. Terko, věř mi, že nejsi jediná, tenhle film jsme měli doma na videokazetě snad úplně všichni. Roman dokonce píše, ahoj, hele, tak to si teď zabil, sice jsem rok 85, ale na tohle sakra vzpomínám, ano, mám husí kůži, díky moc Roman. Vašek, ty kráso, tak to je mazec, to už jsem neslyšel asi 100 000 let. Jsem taky rok 84, ale netušil jsem, že to je z té doby. Já si to pamatuju, když jsem byl malej kluk a starší sestra to poslouchala pořád dokola, pochopitelně z kazety. Okamžitě mi naskočila husí kůži, tak děkuju moc za hezkou vzpomínku. Pěkný den všem, Vašek. Vašo, není zač. Boni Bianco, Piercoso, to je prostě láska z Itálie. Kdyby náhodou se to někde našli, tak je to možná i zajímavý tip, na co se podívat večer o víkendu, aby jsme si i spravili náladu, i třeba potom včerejším fotbale, že? Možná si budeme muset podívat dvakrát po sobě na ten film. Za chviličku Ella Henderson na Hit Radio, taky Ray Dalton, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Páteční srdcovky jsou pro dnešek u konce. Moc díky, že je posloucháte. Já jsem Mirka Pelnář a pořád spolu máme ještě dneska víc jak 2 hodiny před sebou. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
2: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Tahitské léto a fotbalová zpráva už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace.
10: Kdo by na to?
16: Kdo z vás se ukáže?
17: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
19: Radio.
20: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton v závěru pátečního poledne, posloucháte Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy. Dominik nám řekne, co se kde děje, ale ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Skořebka mezi křižovatkami s Vlhkou a s ulicí Koliště probíhají stavební práce. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 820 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat na obranu 2% HDP. Dnes to na Facebooku oznámil premiér Andrej Babiš. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že od příštího roku naše republika 2% závazek plnit bude. Polovinu obyvatel Česka znepokojuje finanční situace jejich domácností v příštím půlroce. Nejčastěji se obávají zdražování potravin a energií. Dvě pětiny lidí chtějí proto v porovnání s loňským rokem omezit své útraty a 46% Čechů odkládá na dalších 6 měsíců nějaký větší plán, třeba nákup nového vybavení zahraniční dovolené. Vyplynulo to z květnového průzkumu agentury STEM/Mark. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravily soutěže, hry, básničky, sportování či například posezení u ohně. A teď ještě něco z regionu.
3: Brněnský dopravní podnik posiluje kvůli mistrovství světa silničních motocyklů spoje. Jezdit budou mimořádné linky. Hlavní přestupní úzel bude opět u Bohunické nemocnice. Policie pak připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. Velká cena startuje na Masarykově okruhu dnes a končí v neděli.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Brno a jih Moravy prožívá dneska tropický den. Nebe bude většinou jako vymetené a teploměr ukáže až 34 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář. Hitrádio.
4: 13 hodin, 3 minuty, jo, je pořádný horko a přitom tak nám Česko včera trošku zmrzlo, jo. Ten fotbal, hele, 1 hodina odpoledne a i když jsme měli dobrý oběd, tak pořád máme v puse pachuť včerejšího fotbalu. Jak je to teď? Musíme porazit Mexiko. Se nedá nic dělat. U nich doma. V nesmyslný nadmořský výšce a před 80 tisíci mexických fanoušků. Tak hodně štěstí, pánové. Těžký úkol. Měli jste někdy v životě vy před sebou extrémně náročný úkol? Nadlidský úkol, co jste museli zvládnout? Co to bylo a jak to dopadlo? Pojďte se svěřit. Na WhatsApp Vitrádia 777 937 777. Za chvilku to spolu probereme. Do té doby Poetika nebo právě teď Swedish House Mafia.
0: Hit Radio City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Every Levine, What Hell, takhle zní Hit Radio v pátek odpoledne, a to chviličku před čtvrt na dvě. Ptal jsem se, jakou největší životní výzvu jste kdy v životě před sebou měli, ať už fyzickou nebo psychickou, protože naši musí na mistrovství světa ve fotbale porazit Mexiko a to je výzva jako Brno. Píšete na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Radio. A Honza třeba píše, hele, já mám za sebou dvě výzvy. První jsem si nechal patentovat speciální nástavce na vysavače před 14 lety. Byl to průšvih jako vrata. Stálo mě to 3 miliony a nic. Teď jsem si patentoval speciální boxy na nabíjení a ukládání Leon baterií, co teď rádi hoří. To už tak neblázním, ale uvidíme. Jak se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Zajímavý. Teda pravda, že včera naši taky nic nedělali. A nakonec jak to dopadlo. Eliška píše, moje největší životní výzva byla uběhnout maraton. Trénovala jsem na to poctivě 2 roky. Spoustu slz, spoustu blinkání a nakonec jsem to vzdala. Otěhotněla jsem a od té doby mám jen rodičovský maraton. Tak chápu, to jsou někdy jako ty životní preference. No a tohle taky hezký. Tomáš, já jsem měl na dovolenou s manželkou a její maminkou. Nedal jsem to, jeli sami. Jsem šťastný. Dobrá výzva. Někdy ta největší výzva je vlastně jako nakonec něco neudělat. Proč se o tom bavíme? Bavíme se o tom, protože už za chvíli vám dám 3 tipy, podle kterých byste tu největší životní výzvu mohli zvládnout. Tak dál poslouchejte Hit Radio, teď Morandy.

0: Katy Perry a její pubertální sen Teenage Dream. Jo, zvládnout pubertu, to je taky občas životní úkol všech rodičů. Zvládnout pubertu svých dětí. Na to asi radu nemám, ale jak zvládnout nějaký velmi důležitý úkol, který před sebou máte, tak na to radu mám. Jsou to tři zásadní kroky. Dobře poslouchejte. Za prvé, nemyslet na celý velký mega úkol najednou, ale rozkouskovat si ho a zvládat ho opravdu krůček po krůčku. Za druhé, když začnete, i přesto, že na to ještě nejste připraveni, tak začněte tou nejdůležitější částí a ne tou nejlehčí částí. No. To je třeba věc, která mě by nenapadla. Já bych vždycky radši začal tím jako jednodušším, abych se na to nějakým způsobem připravil a motivoval se. Ne, tak nejzásadnější je prý to odhodlání pustit se do toho nejdůležitějšího momentu, do té nejdůležitější části. No a třetí, pravidelně jíst, pít a spát, abyste měli hlavu v pohodě, protože bez jídla a spánku je ta obří výzva ještě mnohem větší. Tak snad vám to pomohlo, snad se těmito třemi radami budou řídit i naši fotbaloví reprezentanti, protože za týden je čeká velmi velká výzva, a to ještě jednou tedy porazit Mexiko na jejich domácím stadionu v nesmyslný nadmořský výšce, a to před 80-tisícovým publikem, který požene domácí Mexiko za dalšími třemi body. Budeme držet palce, důležitý je věřit. Za chvíli Lady Gaga, taky One Republic.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Pohlédl do dálky a zvolal.
15: Atava!
14: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lady Gaga na Hit Rádiu, abrakadabra, dobrý zaříkávadlo. Možná podobný použil i pan Prokop z ANO, když teď vysvětloval, kde vzal prachy na rodinný dům, 6 bytů a garáž. Prostě abrakadabra, a byty se objevily. To je další kauza, kterou se v Česku momentálně bavíme, ale tak je od něj hezký, že chce zaplatit pokutu, ale v politice rozhodně dál zůstat, protože bude líp. Ano, tak... Takový je teď momentální úkol. Já si říkám, jako výmluva dobrý. Použili byste někdy nějakou podobně jako fakt chytrou výmluvu? Třeba na základní škole? Dejte vědět na WhatsApp Hit Rádia.

0: Maneskin, Dead Loneliest, na Hit Radio za chviličku Škvor a Síla starých vín. Bude 3/4.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
0: Ano, bude 3/4 a vy si můžete dál zlepšit náladu s Hit Radiem. A zároveň teď si můžete tipnout, jaká je nejčastější výmluva v Česku. Ta nejoblíbenější a nejčastější. Ano, správně odpověď je, sežral mi to pes, protože prakticky nic jiného sem na Volca Vitrádia nedorazilo. Těch zpráv je strašně a všechny jsou stejný. A dokonce, tak tady píše Tomáš na moji otázku, jakou nejčastější výmluvu jste kdy používali. Tak píše, hele, opravdu moje nejlepší výmluva byla, že mi úkol sežral pes. A protože mi to jednou vyšlo, používám to dodnes. Pes už mi v životě sežral řidičák, klíčky od auta, kartičku pojištěnce, občanku a dokonce i dlouhý kalhoty, který jsem měl mít povinně v práci místo kraťasů. Chudák můj pes, ale co mám dělat, když mu to chutná? Tak krásný. Dobrý, že my tady takový obsa nemáme, jo? Že by nám sežral poukazy na plný nádrže, co vám rozdáváme na Hit Radio. Ještěže tak. Takže další plná nádrž je ve hře i dneska odpoledne, a to mezi 15. a 18. hodinou. Jak na to? Stačí se stát členem naší dopravní hlídky a jste ve hře.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Na D1 na 206. kilometru ve směru od Vyškova na Brno.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
8: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz.
12: 3500 korun za váš vrak vám za Metalšrot. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
16: Mirá.
15: Rybičky.
16: Migové.
15: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
16: Harley.
15: Tomáš Klus.
16: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
15: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
19: Love that chicken from Popeyes.
20: Je
6: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
19: firma na zážitky.cz.

0: Pohádka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, je 13 hodin 58 minut, nejvyšší čas dát si další aktuální zprávy a pokud jste teď za volantem, tak určitě dobře poslouchejte, ať víte, kudy a kam máte jet.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Skořebka mezi křižovatkami s Vlhkou a s ulicí Koliště probíhají stavební práce. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 820 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
10: Žaluzie,
9: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
11: Hi, it's me, Rita Ora.
12: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Rizikové užívání návykových látek zůstává v Česku dlouhodobě vysoké. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá nějakou návykovou látku až 72% populace. Pokračuje vedoucí institutu Pavla Chominová.
15: V poslední době přibývá dospělých, kteří užívají více látek současně. Co nám přijde taková nejrizikovější kombinace je vlastně kombinace alkoholu a užívání psychoaktivních léků.
14: Rizikovější skupinou pro kombinaci alkoholu a léků jsou především ženy ve středním věku. Soud ve Splitu včera poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají radar ani výstražný systém. Při nehodě zemřeli 4 lidé. České firmy začínají sázet na AI, například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy tady ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. A teď ještě něco z regionu.
1: Skvělá zpráva v tropickém dni. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání. Horší kvalitu vody zaznamenali hygienici jen v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Naopak bez problémů je voda ve všech 5 koupalištích Brněnské přehrady.
13: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Brno a Jihomoravy prožívá dneska tropický den. Nebe bude většinou jako vymetené a teploměr ukáže až 34 stupňů Celsia.
13: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Protože jsou 2 odpoledne, tak nás za chviličku čeká pořad Pravda nebo Bullshit. A jestli máte děti a vaše děti koukají na tablet nebo jim dáváte mobilní telefon, aby se dívali takhle třeba v restauraci, tak tohle bude přesně hodina pro vás, kdy se konečně budete moct také i vy vyjádřit takhle veřejně a zároveň částečně anonymně a říct světu, co si o tom opravdu myslíte. Už za chvíli tady na Hit Rádiu. Do té doby jeden jediný hit, Black Eyed Peas.
13: Hit Rádio City Brno.

0: napumpovali hitem Pump It a my jdeme na to.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a náš tradiční odpolední pořad a dneska tady máme celkem zásadní téma, kdy nám
1: vědci
0: tvrdí, že 71% rodičů dává v restauraci malým dětem mobil s pohádkou kvůli tomu, aby ostatní lidi v restauraci nenadávali nebo neprotáčeli oči v sloup, když jejich děti trochu zlobí. Jinými slovy, dáváme dětem mobil jenom kvůli ostatním lidem. Je to tak? A nebo je to jenom jako alibi a říká se to a ta pravda je úplně jinde a je to prostě kvůli tomu, že i my se chceme jako v klidu najíst, když jsme tam s těma dětma a máme takhle aspoň klid, že děti se prostě koukají na tu pohádku a my si v klidu můžeme sníst aspoň jednou za čas teplý jídlo a dokonce možná snad i jako rodiče vypít teplou kávu. Já mám 4letý oprecka, teplý kafe, to jsem neměl, ani nepamatuju. Tak jo, co si vy o tom myslíte? 71% rodičů to takhle dělá. Je to možný? 777-937-777. Je telefonní číslo, sem na WhatsApp do Hitrádia. Dejte vědět, za prvý, co si myslíte, a za druhý, jak to třeba děláte i vy. Jo? To mě taky zajímá. Dáme dva hity a pak jdeme na vaše názory.

0: Song ze seriálu Přátelé, což je doba, kdy bylo absolutně nemyslitelný, že bychom si mohli pustit nějaký seriál nebo pohádku na mobilu. A to je přesně to téma, který dneska řešíme tady u nás na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% rodičů dává v restauraci malým dětem mobil s pohádkou ne kvůli tomu, aby se sami mohli v klidu najíst, ale aby ostatní lidi v restauraci nenadávali nebo neprotáčeli oči v sloup, když děti trochu zlobí. Co vy si o to myslíte? Je to tak skutečně nebo ne? Tak 777-937-777, to je WhatsApp Hitrádia. Koukám tady na zprávy. Mám tady zprávu od Lucky. Moje děti mají mobil opravdu jen v restauraci. Doma jim ho nikdy nepustím. Mám 2,5letou holčičku a 4,5letýho chlapečka. A když vidím některé ty pohledy, tak jsem opravdu v pocitu, že jsem nucena jim pustit právě pohádku na mobil. Díky za zprávu. Tady máme další. Jasně, je to pravda. Nesnáším tyhle pohledy ostatních lidí, přitom sami pak odchází a nechávají na stolech a pod stolem bordel. My si po sobě všechno vždy uklidíme. Tak jsou děti občas trochu hlučné, no a co? Když tam nikdo není, tak dávám dětem omalovánky a jsou v klidu. Když je plná restaurace, tak jim hold pustím pohádku na mobilu, abych neviděla všechny ty ostatní pohledy. Terka, děkuju Terko i za tuhle zprávu. Tady máme další. Od Renči. Taky jsem to párkrát udělala, ale kdybych věděla, co za 14 let bude, určitě bych se nad tím zamyslela. Závislost na mobilu je u dnešních dětí na denním pořádku a můžeme za to my rodiče, co si v klidu chtěli jenom vypít kávu anebo se najíst. Jo? To je potom ta druhá stránka věci, jo? Hele, ahoj, bohužel to vídám hodně často v restauracích a přiznám se, že když dcera byla malá, dělali jsme to jako rodiče taky. Otázkou ovšem je, jestli k tomu my jako rodiče opravdu nejsme jako nuceni, protože já z mýho vlastního pohledu, když to vezmu a vyrazíme s malým do restaurace, tak on má taky sebou omalovánky, má sebou autíčka, dinosaury, že jo, je to prostě čtyřletý kluk, takže ten se prostě pořád potřebuje hrát. A normálně si prostě hraje a je to vlastně jako v pohodě. Ale je potom pravda, že když ta restaurace je plnější, tak taky prostě jsme vzali ten mobil a pustili jsme mu tu pohádku, aby se u toho najet, aby vlastně tu pozornost soustředil někam jinam. No jo, tak my jsme k tomu opravdu fakt jako nucení. Nebo děláte to ještě někdo jako kvůli vlastnímu dobru, abyste se i vy najedli? Dejte vědět, 777-937-777, potřebujeme vědět, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne.

0: Lost Frequencies s hitem The Feeling, tedy ten pocit. Ve 14 hodin a 23 minut na Hit Rádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a píše mi Šárka, ve které jsme vzbudili jako velké pocity tématem pro dnešní den, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 71% rodičů dává v restauraci malým dětem mobil s pohádkou kvůli tomu, aby ostatní lidi v restauraci nenadávali a ne proto, že sami chtějí. A Šárka píše... Nechci dát mobil s pohádkou dětem u stolu, ale musím, když vidím ostatní lidi, jak čumí. Já si potom připadám jako špatná matka, protože mě hodnotí za to, že děti mají najednou mobil a koukají. Ale když mobil nemají a hrají si s autíčkama a panenkou u stolu, tak jsem taky za špatnou matku, že s nima jdu do restaurace a nekrmím je doma. Co je to dnes za svět? Moc děkuji za toto téma. No... Šárko, já moc děkuju za tuhle zprávu. A musím teda říct, že podle toho, co všechno tady čtu na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-77, tak je pravda, že v tomto případě mají...
1: vědci.
0: Zřejmě pravdu, že opravdu 71%, a možná, že to bude ještě o kousek víc rodičů, tak to nedělá kvůli tomu, aby se sami dobře najedli, aby měli klid, ale kvůli tomu, aby je ostatní... neproklínali a neházeli na ně ty šílený pohledy. Byť potom ruku v ruce s tím jde to, že si o nich myslí, že jsou špatní rodiče. Takže je před námi víkend, budou tropy, určitě v restauracích bude spousta rodin s malými dětmi, tak buďme k sobě trošku víc obezřetní, pokud to půjde. A pokud nemáte ty děti, no tak třeba jednou mi taky budete a zkuste se vžít do role každého mladého rodiče. Děkujeme za to.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
8: Jaké pan

0: Tak e obuví.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Cyrus na Hit Radio. End of the world, tedy konec světa. Ve 14 hodin 37 minut, konec světa, tak to hodně používají zamilovaní, že jo? Půjdeme spolu až na konec světa. A nebo tam taky utíkají ti, který hledá policie. Tak pokud jste čerstvě zaláskovaný a vydáte se právě na konec světa, tak kdo ví, možná tam potkáte i primátora Karviné, co figuruje v korupční kauze českého fotbalu, protože dneska po něm policie vyhlásila pátrání. Já jsem před chviličkou vyhlásil pátrání i po naší odpolední show, ale dobrý, už to beru zpátky, už jsou tady, doslova a do písme nestojí za dveřma, takže se máte na co opět těšit dneska mezi 15. a 18. na Hit Radio.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: O čem jiném by to dneska odpoledne mělo být než o MotoGP? Vrátíme se k dnešnímu speciálnímu živáku přímo z okruhu a zjistíme, jak se na závody nejlíp dostat, co si můžete vzít sebou, jestli bude fakt takové horko. Jo, bude. To vám můžu říct hned teď. Takže vás pozvu i na koupáky. Od 15 do 18. Dneska s Davidem.
3: Zlepši si náladu.

0: Není lepší song, kterým vám oznámit, že na Hit Rádiu začíná taky summer party. Máme před sebou tropický víkend El Niño, dorazí i sem k nám do Česka a my na to reagujeme těma největšíma letníma peckama a hitama, který jste mohli slyšet za poslední minimálně 3 dekády, takže se máte fakt na co těšit. No ale zároveň taky, když půjdete ven, tak dávajte pozor, protože s těma vedrama mají přijít i nějaké bouřky, tak kdyby náhodou to fakt bylo velký, tak neparkujte auto někde pod stromem. Rada z vlastní zkušenosti. Tak, já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek pátečního dne v práci, užijte víkend a v pondělí ve 12 pravé poledne, kdy nám začnou pondělní srdcovky, se na vás budu těšit. Tak se smějte.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Chcete zažít letní pohodu se vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
6: podařit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
11: Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
10: A teď všichni, mexická vlna.
12: Tohle bude dlouhá noc.
13: Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
16: Kudy?
15: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
17: Pozor, velká slevová akce tedy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
19: Hit Radio.
4: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu City Brno.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: A my na vás nezapomínáme a taky vás máme rádi, proto jsme tady, Hit Radio City Brno, těsně před 15. Vás od mikrofonu zdraví David Máčela. Dneska odpolední show se mnou a začneme kde jinde než na silnicích. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A já vám hned na začátek připomenu naši WhatsAppovou dopravní linku 720 890 848. A klidně to ještě znovu zopáknu. 720 890 848 a měli byste si to uložit a poslat nám ideálně hned teď hlasovou zprávu, protože my dneska opět po 17. hodině vybereme jednu z těch hlasovek a odměníme penězi. Konkrétně máme pro jednoho z vás 2000 korun. Teď ale pojďme na aktuální nehody. Kamion narazil do dopravní značky v ulici Nové Sady v Brně u křižovatky s Gegovou. Tak tady projedete pouze s omezením. Bouralo se taky v Botanické ulici u křižovatky s Hrnčířskou, dvě osobní auta v sobě a částečně zavazí v provozu. No a ještě máme nehodu ve Vranově, na Brněnsku, tady došlo k požáru osobního auta, na místě už by měli být hasiči a také policie. Další bouračku, tentokrát osobák s traktorem, máme na výjezdu z Ochozu u Tišnova směrem na Lomnici. Dvě osobní auta bourala i v Pohořelicích na Brněnské ulici. No a to by snad mělo být pro tuto chvíli alespoň všechno. Pokud víte o čemkoliv dalším, prostě se ozvěte na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
8: Bila, to dobré začíná u nás.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
10: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
14: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Krásné odpoledne. Dálnice D1 je pod přísným dohledem policie. Důvodem je víkendové mistrovství světa silničních motocyklů, které se koná v Brně. Policie čeká zvýšený počet domácích i zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech. Apeluje proto na maximální dodržování pravidel a bezpečnosti. Do Česka vtrhla vlna tropických veder. Teploty dnes odpoledne můžou místy šplhat až k 35 stupňům. Vedle výstrahu pro Prahu a části Středočeského a Ústeckého kraje a také pro části Jihomoravského a Zlínského. Nejtepleji pak bude o víkendu, kdy už se ale mohou objevit i silné bouřky. Češi tráví na sociálních sítích 137 minut denně. Je to o 6 minut méně než loni. Podle odborníků to ale neznamená, že sítě opouštějí. Spíše je používají úsporněji, už jako každodenní rutinu. Méně aktivně na nich hledají, komentují anebo publikují vlastní obsah.
12: Fotbalový servis.
14: Fotbalový šampionát v Americe těší nejen fanoušky na celém světě, ale taky sázkové kanceláře. Několik šokujících výsledků jim totiž přineslo mimořádné zisky. Asi největším překvapením byla bezbranková remíza mezi týmy Kapverd a Španělska, které je jedním z největších favoritů na titul. Zisky z překvapujících výsledků ale sázkové kanceláře zatím nevyčíslili. Odehrála se totiž zhruba čtvrtina všech zápasů. Celkem jich bude více než stovka. Rekordní sázky se čekají hlavně na Francii, Anglii nebo Německo.
0: Vedro jak cip, jak bychom řekli. Brno aktuálně hlásí 32, pocitově mám pocit, že tam je 50. A o víkendu nebude líp, naměříme až 35. A slunko bude pařit od rána do večera. A jak už bylo řečeno ve zprávách, počítejte radši i s nějakou tou bouřkou.
12: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Hodně speciální bude dnešní odpolední show Hit Radio City Brno. Jednak vám budeme servírovat jeden letní hit za druhým, což se k tomu počasí náramně hodí. A myslím si, že právě na tyhle horka je zvyklý náš dnešní host. Ten totiž žil několik let týdnů v Karibiku.
13: Několik let, jo?
0: No, já mám pocit, že jsi byl v té televizi pořád. Kolik? Jak dlouho?
13: Člověče, byl jsem na ostrově 64 dní, takže jako nebyly to léta, ale 64 dní pohoda.
0: Jirka Drtil s námi.

0: Summer Paradise. O letním ráji nám bude povídat taky náš dnešní speciální host a tím je Survivor Jirka Drtil.
1: Ahoj Davide,
0: pojď děkuji tu znělku, za pozvání. Pojď tu znělku.
1: I'm a survivor!
2: Pěkně, jsem teda pěkně napálil.
0: Přátelé, ať už jste sledovali tuhletu, oni si říká, že to je nejsložitější nebo nejnáročnější.
1: Asi bych řekl nejkomplexnější, když to slovo úplně po Survivoru nemám moc rád.
0: Ať už jste to sledovali nebo ne, tak myslím si, že následující hodinka s Jirkou Drtilem bude velmi výživná a měli byste zůstat u poslechu Hit Rádia City Brno, protože Jirka není jenom účastník a teďka reality celebrita, ale je to taky velmi talentovaný písničkář, umí krásně zpívat, jezdí po festivalech, jezdí po koncertech a pozor, ano, možná si říkáte, proč tam zvou Jirku Drtila, proč si nepozvali vítěze Survivora Otakara, no tak protože, a já to teď hrdě velice rád prohlásím, Jirka Drtil je náš kamarád a taky bývalý kolega, moderátor.
1: No tak to je pravda.
0: Vítej zpátky.
1: Ahoj, je to krásný být tady v tom studiu, kde jsem strávil nějakou tu chvilku a je to jako neuvěřitelný po takové jako cestě a takové době zase se vrátit zpátky ke kořenům. No.
0: To si myslím, že se o tobě moc neví, že moderuješ a že jsi vlastně prošel i rádiem.
1: No, myslím si, že já jsem si prošel jako hodně rádiem tím, že to byla covidová doba a právě tady šéfredaktorka Jituška mě jako hodně dlouho zaučoval, že právě jak jsme se tady bavili, že v backupu studiu tady, co je vedle nás, jsem strávil tréninkem jako 2 až 2,5 roku, no. Než jsem se naučil mluvit. Pořád to neumím. Pořád
0: asi
1: to
0: nepotřebuješ to. Myslím si, že zaujal jsi a zaujímáš úplně jinými věcmi a jinými
2: Davide,
0: přednostmi.
2: Ty mi lichotíš.
0: No, tak kde začít? Jak se cítíš teďka po těch x měsících strávených na ostrově?
1: Ale cítím se úplně super, protože vlastně zjistíš, že my tady v Česku se máme tak skvěle. I když teďka jsou jako pařáky, pořád to nejsou takový pařáky, který jsme měli na ostrově.
0: Kde jste byli přesně?
1: Byli jsme v Dominikánské republice, takže u Karibiku, jako na dovolenou strašně skvělý, ale když tam hladovíš, bojuješ tam každý den o další den, i když je to docela paradox, bojovat každý den o přežití na další den hladovění, ale prostě ta soutěž tě strhne a bylo to jako super, neskutečný. Do života ti to dá strašně moc.
0: A teď mi řekni, vy jste tam byli úplně jako opuštění? To byl jako ostrov jenom pro vás? Pro účastníky Survivora? Nebo jak to tam je? Protože já jsem si myslel, že přece tam můžeš potkat i nějaké jakoby turisty, lidi, jo, kteří přijeli na dovču, to ne.
1: Člověče, nepotkáš tam nikoho. Jako jediný, koho jsem potkal, tak byl pelikán, který mě kontroloval ráno na ranní stolici a ten tam lovil, takže vždycky přiletěl, jsem mu zamával, on lovil, nevím, co všechno ulovil, když to všechno vzalo moře, ale pravděpodobně doufám, že jenom ryby. A takže to byla asi jediná taková jako věc, co jsme se potkávali, ale jako je tam hodně reportérů kolem tebe, produkce jako dost, ale to je všechno. S civilizací nemáš kontakt.
0: I ke stolicím v moři se vrátíme v našem vysílání na Hit Radio City Brno. S námi hvězda letošního Survivoru Jirka Drtil a teď se podíváme z Karibiku do Afriky. Co ty na to?
1: Jdeme
0: King
1: na to.
0: Afrika, la bomba, a jedem.
1: Afrika, Afrika.
0: Jdeme vrtět boky.
1: Bomba!
0: Summer party Hit Rádia City Brno.

0: té letní pohodě, kterou vám dáváme na Hitradio City Brno, už chybí jenom škopek, bazén. Co ještě tak? Co je tak letního?
1: Tyjo, ledová tříšť, kámo.
0: Ledová tříšť, jo.
1: Totálně zmrzlina, hochu.
0: Mě z toho vždycky bolela hlava, čelo.
1: Ti zmrzne mozek. No. Ale to si musíš takhle rozmasírovat nos a ono ti to povolí.
0: Letní vibe nám dává ve studiu Hitradia City Brno, to jste asi pochopili. Jirka Drtil, jestli vám to jméno nic neříká, po dnešku si ho všichni zapamatujete, protože Jirka byl teďka v našich televizích, v našich obývácích denodenně, no jako hodněkrát, protože to se vysílalo pondělí, no, úterý, středa.
1: Třikrát týdně, no, po hodině.
0: Zapneš televizu, tam Drtil.
1: Jura, prostě Jura ze Survivoru. No, jako.
0: Jo, Jura ze Survivoru, který má, nebo je rozpoznatelný i podle outfitu. Jo, jestli si teďka říkáte, který to ten Jura je, tak to je ten, který chodil furt v tričkách bez rukávů.
1: Je to tak a dodržel jsem svýho jména, když jsme na finále, vlastně finálovým večeru, už byla po půlnoci, já už jsem oznámil produkci, že je konec a že už zase můžu ustřihnout rukávy, takže jsem vzal manikurní nůžky, serval jsem to ze sebe a podle mě všichni čuměli. I bývalí vítězové nechápali.
0: A to jsem ti chtěl pochválit, že jsi byl tak hezky vyfiklý, že ti to slušel. Říkám, ty vole, on má normálně košulu.
1: Já jsem si připadal jak Charlie Sheen. To je jeho styl, víš, ta košule.
0: Jo,
1: košula, jak to mluvím.
0: Polokošile.
1: Polokošile, byl takový jako kalifornský styl.
0: No, tak jsem tě pochválil a ty jsi teda ostřihl potom rukávy.
1: Dlouho jsem nevydržel v roli. Stejně tak, jak ve hře, tak... ne, ve hře docela dost.
0: Kolik triček jsi tam vlastně měl sebou? Kolik oblečení jsi vezl do Dominikány na Survivor?
1: Dominikány.
0: Dominikány.
1: No, tak ale jednu mikinu máš asi dvě trička. Záleží jak kdo, někdy ti toho dají míň a jako hodně produkce zasahuje, že ti jako vybírá, ale máš tam toho hodně málo, rozhodně tam toho máš víc, než měli předchozí řady, ale měli jsme dvě trička, jednu mikinu, jedny plavky, jedny šortky, jedny trenýrky, troje ponožky. Ale stejně používáš jedny, protože ty všichni tak smrdí o to ohně. Že normálně sušíš prostě na ohni, jak je tam vlhko, tam to nejde nic vysušit a prostě sušíš na ohni, jakže propálíš všechno díravý.
0: A pak když ti to ještě zmokne, protože ty přehánky dešťové tam byly velmi často.
1: Jo, jo, jo, ale to je takový deštík, že prostě 5 minut, nebo ne ani 5 minut, prostě 2 minutky, slejvák jak blázen a za 10 minut ani nevíš, že se něco dělo.
0: Opravdu ty věci, se kterými jsi tam přijel první den, tak fakt jako nikdo vám to nepral. Nebyla někde pračka třeba bokem mimo kamery?
1: Ale pračka nikde nebyla, všechno Ručo Grando, normálně Ručo Turbo, jde vidět, že ta mikina, já teďka tady ukazuju jako i na video, ale ta mikina si prostě zažila svoje úplně roztrhaná, ale takový speciální systém byl trošku používat písek a odřít to na pláži, že jo, taková jako dejme tomu, že to je prací prášek a vyváž bylo to, že jsi to jako prohnal už jako jenom čistou vodou s řasama a trošku to vonilo tak jako mořsky. Mořská sůl.
0: Naprosto neuvěřitelné příběhy a pikošky ze zákulisí Survivoru vám servírujeme dneska odpoledne s Jirkou Drtilem a teď jdeme na cesty.
2: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Jaký ty jsi řidič, Jirko?
1: Já jsem opatrný řidič, s přibývajícím věkem jsem opatrnější a pomalejší a rozvážnější.
0: A hodně dobře to umíš i na skutru.
1: Jo, je pravda, že jsem už procestoval pár států a dokonce jsme se v Indonésii potkali, ano. Takže jsem tě viděl poprvé říct skútr, bylo to těžký, ale pak jsi to zvládl, takže jsi
0: pán. To bylo
1: pán.
0: Strašný, ty vole.
1: Skvělý.
0: 720 890 848, naše WhatsAppová linka, když nám teď hned namluvíte nějakou hlasovou zprávu ze silnic a může to být fakt cokoliv, já nevím, co bys třeba nám poslal do rádia.
1: Já hlasovku. Bych poslal za hlasovku, kdybych byl někde v zácpě, tak bych poslal pozdrav, že třeba poslouchám tady rozhovor a my ho určitě sem dáme. A taky nám to pomůže v tom, že sdělíte ostatním řidičům, kde je to zasekaný, protože je pátek, víkend je tady, tak se nebojte se nám ozvat.
0: Jo, ale chceme i něco optimistického,
1: hlavně optimistického.
0: A když se nám to bude líbit, tak dost možná právě ta vaše hlasovka bude odměněna penězi 2000 každý den až do konce června.
2: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hitrádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hitrádiu.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90.
10: Albert, co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortech v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
12: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
13: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
17: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
2: Hitradio.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: la la la. Teď mi nikdo neuvěří, že jsem zpěvák, tyjo.
1: Je. Je to i zpěvák, přátelé, ano, byť možná...
0: Ujelo. Ujelo.
1: Malinko, ale však víme všetci, jaký jsi zpěvák. Možná bychom mohli tam začít u toho, co teďka?
0: Tak pojďme, no.
1: No, protože ty jsi byl normálně na Rock for People jako jedna z velkých hvězd.
0: No to úplně ne. Byl jsem jako secret překvapení, ale jako být na rokáči s tím, že tam jezdím už prostě 13 let, je jako strašně super. Je to takový jako milníček. A myslím, že přišlo dost lidí, bylo to super, takže jezdíte na festiáky, stojí to za to.
1: Takže nabídka na příští rok? Už tě oslovili?
0: No já doufám, že osloví. Rock for People, jestli posloucháte. Jsem volnej.
1: Pojďme říct našim posluchačům, tedy co děláš za muziku a kde tě můžem vidět?
0: Ale já jsem takový písničkář, prošel jsem si spousta má kapelama, takže nějaké zkušenosti tam budou, ale zpívám v češtině, dělám si svoje texty, dělám si svoji hudbu. Jsem takovej, je to takový, kámoši říkají, že chodí na moje koncerty už jenom na stand-up, protože já jako půlku koncertu mluvím a potom hraju, ale dojděte, hraju menší koncerty, většinou jsou zadarmo, takže nemusíte ani platit, můžete jenom přispět a... dojděte, no, třeba teďka v sobotu Olomouc ožije od 8 hodin, stavte se, bude to fajn a potom všechny data samozřejmě na Instagramu, všechny platformy jako Spotify a podobně jsou plný mojí muziky, takže když si nadete Jiří Drtil, tak budu moc rád, když mi dáte poslech.
1: Můžeme se k té muzice ještě vrátit, ale teď pojďme zpátky na ostrov, Dominikánská republika.
0: Ty brjo, počkej, už mám zase hlad, no pojď, už zase mám hlad.
1: Jo, fakt no. Ti to tam vyskakuje?
0: Ne, nevyskakuje, ale ty vzpomínky ti to prostě nahodí, jako už zase, normálně zase sedím u toho ohně, na tom, u toho přístřežku a zase, už jsem v tom moodu.
1: Jak to tam bylo s tím jídlem, protože ty si dovezl vlastně spoustu cenných artefaktů.
0: Máme tady před sebou.
1: Ostrova a mimo jiné i pitlík z rýží, což je prostě ikonická potravina z ostrova.

0: A tak jak to tam je s tím jídlem? Kolik teda té rýže dostanete?
1: Jako rýže je hodně velký privilegium. Dostáváš 100 gramů na týden na osobu, což znamená, že je fakt jeden pytlíček, co máš k obchodu. Já si jim tady šustím teďka, to slyšíte tady v tom hrníčku. A většinou prostě 5 dní v tom týdnu je jako rýže, jinak není. Jakože, ale rýže je, když je, tak je třeba 50 zrníček. Takže jako člověk, když si to představí, je to půlka tady toho plechového hrnku, každý, kdo má doma plechový hrnek, tak půlka je prostě, a to je na celý den.
0: Každý, kdo je hladový, tak je strašně nervózní. Jak to tam šlo vydržet?
1: No teď já jsem tam furt nervózní. Ne, já jsem se snažil tam jako dávat nějakou dobrou náladu, ale je to fakt strašně těžký udržet si tu morálku na to, jako lidi pořád motivovat na to, aby v těch soubojích byli dobří a podobně, ale člověk tam jde za nějakým účelem toho, aby vyhrál, takže je v té roli hráčské, což jako v normálním životě, kdyby tě vysadili na ostrov a nevěděl, kdy se vrátíš, tak by tě to asi trošku jako zabíjelo, ale takhle, když víš, že seš tam na nějakých 70 dní, tak víš, že potom zase bude dobře. A to tě jako drží, no. Takže je taková zkušenost, ale dá ti to strašně moc do života. Strašně, strašně moc. Máme se tady fakt dobře, děcka. A i když je venku vedro, je to tady super. Prostě máme pátek, víš co, za takový 2 hodiny všichni budou sedět na zahrádka, budou úplně v pohodě.
0: No já si taky myslím. A ty jsi vypadal taky v pohodě, vlastně když jsme tě viděli, aspoň z té obrazovky, to tak na mě vyplynulo, že jsi prostě byl v pohodě a že vlastně ta hra na tebe byla ještě jakoby málo těžká.
1: No já bych to chtěl tvrdší, já bych fakt normálně jenom vysaďte mě tam, dejte mi mačetu a já se už postarám sám o sebe. A každý by to tak měl mít jako stejně, aby každý ukázal, kdo jak umí přežít, samozřejmě i přehostit, že ho přehrát, ale přišlo mi, že se hodně jako přehostívalo akorát. Mm-hmm. Že tam byli lidi prostě, kteří by jako moc nepřežili, no. Sorry.
0: Co,
1: nebudu jmenovat.
0: Co psychika? Co psychika, protože já si myslím, že když seš bez mobilního telefonu, což si spoustu lidí ani pár hodin nedokáže představit být bez mobilu, vy jste tam vydrželi ty kolik konkrétně?
1: Já 64 dní.
0: 64 dní bez telefonu?
1: Bez telefonu. Ale pozor, právě pak byl hrozně zajímavý a zvláštní pocit, když jsem dostal zpátky telefon. A normálně ta obrazovka se tak strašně divně hýbe, jako jak člověk normálně 3 měsíce se nedívá do telefonu, tak to je hrozně zvláštní pocit. Já si pamatuju, jak jsem úplně mě to přišlo jako cizí vůbec se jako do té obrazovky dívat. Žádnou obrazovku jsem prostě neviděl za celý ty 3 měsíce. Nebo 2 měsíce, dejme tomu, jako 3 dohromady, než jsme se ještě vrátili, že jo, hotel a podobně. Aha. A jako šílená věc. Je to nepopsatelný, jako vlastně, co se v té hlavě děje. Ten mozek jako nějak divně reaguje na ten displej a vůbec jako nechápe, co se tam děje, když scrolluje dolů.
0: A bylo ti dobře? Bez toho?
1: Bylo mi skvěle, úplně. Jako normálně jsem četl u bazénu, když už jsem potom byl jako vyřazený ze hry. Strašně ty dny jsou hrozně dlouhý a člověk si strašně váží každé chvilky, každého jídla, jako to jídlo si vychutnává úplně na maximum, každé té chvilky, tu přírodu, pozoruješ zvuky, dýcháš čerstvý vzduch, super.
0: S Jirkou Drtilem, s účastníkem Survivoru, jsme se vrátili o pár týdnů a měsíců zpátky na ostrov, kde absolvoval nejtvrdší a nejkomplexnější reality show. Pěkně. A teď se na Hit Radio City Brno společně s vámi vrátíme do 90. protože je tady legendární kapela Lunatic!
2: Oh my!

0: Ale Farben, Baby Goodbye, my se zatím neloučíme ještě. Jirka Drtil je náš výjimečný speciální host dnešní odpolední show. Co takhle víc si přát při pátku před víkendem? Co budeš dělat o víkendu?
1: Kamaráde, mám to úplně nabitý. Zítra hraju koncert na Olomouc Ožije, jak jsem říkal, už v 8, to je super. A potom v neděli jedu na Metronom Festival do Prahy, takže...
0: To máš napráskaný, o tebe je teď strašný zájem.
1: Mě,
0: já tě furt vidím, někde vůbec. Byl na cenách, anděl sice oblečený. Jo, co ten Filip Vaněk?
1: No, Filip Vaněk mi trošku naložil za to, že jsem zase přišel klasicky v ustřihlým tričku, ale na moji obranu Rest, Adam... Taky ze Survivoru, že jo, známe všichni Adam Restovský, alias Adam Chlpík, mě trošku namotal, že letos tam není žádný dresko, takže jsem přišel prostě rifle, tkanička a ustřihlej a úplně se to nesetkalo s úspěchem, ale aspoň jsem byl já.
0: Přesně.
1: Na a to je jako podle mě nejvíc důležitý.
0: Nejvíc.
1: Prostě být sám sebou.
0: A sám sebou byl i na ostrově. Pojďme k tomu kakání. To možná zajímá všechny posluchače. Když jsi přišel tady do studia před vysíláním, před rozhovorem, tak první věc, kterou jsi mi řekl hned po pozdravu,
1: no, bohužel.
0: Musím jít na záchod.
1: No,
0: musím jít se ještě vykakat. To nevadí, neomlouvej se. Ale...
1: My se omlouváme všem, co teďka mají třeba pozdější svačinu a zrovna se bavím o tady tom tématu, ale je to důležitý pro život.
0: Spíš, jestli jako jsi neodvykl kakat na záchodě, jestli jako se ti sedělo v pohodě,
1: jo, jako ten návrat je jako rychlej, tady ty věci jsou jako v pohodě. Každopádně já třeba bych se normálně jako radši zvolil fakt tu pláž než normální záchod. Jako to, že se člověk hned může jako umýt v tom moři, je hrozně pohodlný a že jako neřeší žádný papír, nic, prostě oblíkání a tak, jako prostě šup, čapěčka, já. Že jo, teď to veme moře, prostě tam někde se to tam spláchne do Karibiku a člověk to tam veme pískem, že jo, to kokosový prostě hovišo je takový jako mastný, že se to musí odřít jak solvínou a pak jako druhá fáze je už voda, člověk odchází čistej jak slovo boží a je to dobrý, no.
0: Chodili jste společně, nebo to byla vždycky záležitost soukromá?
1: Jako ze začátku, jak člověk je takovej jako ještě neostýchavej, tak, nebo spíš ostýchavej, tak jsme se jako dávali jako distance, třeba 50 metrů, jenomže prostě dny plynou a chodit daleko, člověk na to nemá sílu, takže pravidelně jsme se s Oťasem, že jo, vítězem Survivoru 2026, jsme měli stejnou periodu, že já jsem šel dozadu a on, když už jsem se já vracel, tak on už mi mával, že jde taky.
0: Že už má hotovo.
1: No, že prostě jsme 10 metrů od sebe a jsme se tam prostě ty zadky, že jo, umývali a už jsme na sebe mávali. Každý měl takovou tu svou chvilku, ale 10 metrů vedle sebe. Takže člověk tam žije už potom jako v takovém anonymním okinku, který si udělá jako 2 metry kolem sebe a dělá, že nic ostatního nevidí. A jako už si jako přijde tak v pohodě s tím, že ho jako všichni vidí, že to je vlastně v klidu.
0: Co čištění zubů? Protože to asi určitě spoustu lidí zajímá, že jste měli docela krásné bílé zuby.
1: Ale musím říct, že jak jsou ty mladý kokosy, takový ty zelený, tak to má takový jako příjemný vlákinka. A to má sekneš a to je jako vlhký to vlákno.
0: Já tomu nevěřím.
1: Nevěříš, jo? Ej, ale normálně jako to ti můžu odpřísáhnout, prostě jsou tam vlákna kokosový a ty si tak jako pěkně dřív. A on jsou taky hladký ty zoubky. Sice teda jako ten první raní dech, když vyjdeš z toho přístřešku, a jako dodeš ještě ze dřepu, a ti se jako dýchneš poprvé a tak to není úplně příjemný, no. Ale pak vlastně cítíš jenom smrad z ohně, tak to jako už, když to tam odrhneš tím kokosovým vláknem a vypláchneš tou kokosovou vodou, tak už nemáš co.
0: Ještě mě zajímá jedna věc, ty vlastně, řekněme to posluchačům, ty jsi docela pařmen. Ty jako
1: je to tak,
0: umíš si dát i pálenku se mnou, když máme nějakou rádiovou akci.
1: Máš,
0: a ty tady teda přijedeš.
1: Škoda, že řídím.
0: Umíš si dát i pivo, samozřejmě, když chceš. Bez alkoholu jsi byl 61 dní.
1: Ano, 64,
0: 64
1: kamaráde.
0: Dní, 3 dny jsem ti ubral. Tak jaké to bylo?
1: Já musím říct, že to bylo úplně v pohodě. Já třeba nemám sklony k závislostem, takže já jako když si teďka řeknu, že jako nebudu pít třeba do konce roku, jak to zvládnu, ale jsou určitý lidé, třeba možná i kuřáci mi dají za pravdu, že by to bylo asi těžký a byli tam kuřáci a normálně nikdo tam nebyl, že by si stěžoval na to, že mu jako chybí cigarety, nebo že by jako bez toho jako trpěl. Že prostě to tělo tak přepne do toho módu přežití, že vlastně ty závislosti jako zmizí, no. Což je zajímavý. Což je jako zajímavý si jako uvědomit.
0: Takže pokud chcete digitální detox, pokud chcete zhodit, kolik zhodil jsi?
1: 15 až 16, nevím, jestli ta váha fungovala.
0: A podle už to mě... nabíráš zpátky?
1: No, už mám navrh... Ale pořád mám 6 pod, než jsem odjížděl, takže mám 75 teďka.
0: Takže digitální detox, hubnutí, závislosti se, pokud chcete zbavit na alkoholu, na cigárách, tak ideální tak. Návod.
1: Jet prostě na pustý ostrov s dalšíma bláznama a bojovat.

0: dělat každý den o přežití na ostrově a hladovět. Ideální, jak se zbavit všech závislostí.
1: Každopádně závislost a láska k hudbě, ta z tebe nevymizela. Ta je tam pořád, už to říkal několikrát, spousta vystoupení během léta. A my, ať trošku nalákáme naše posluchače, ať tě představíme i z jiné stránky, protože spoustu lidí si říká, ne, to je ten ne. z toho Survivoru, stejně jsem to nesledoval. Tak třeba vás zaujme...
0: Influencer, vlivník, neboli vás, moje slovo, vlivník, zamlouvám.
1: Třeba vás zaujme jeho muzika. Tak si jdem pustit tvoje asi nejznámější píseň.
0: Je to tak?
1: Co? Ta první úplně?
0: Kamaráde staré lásky. Mm-hmm. To jsem vydal, to je takový, řekl bych, že je to hit, který nikdo nezná, ale už se to pomalu začíná jako drát na světlo světa, takže ten dosah podle mě i ta televize trošku má. A já budu doufat, že... si zaspíváme někde na koncertě. On je tam chytlavý refrém, kámo.
1: Tak pojď.
0: No však to ještě
1: zpívej sebe.
0: Ne, to ještě ten refrém dáme.
1: Ty to neznáš.
0: Ty myslíš, že neznám svoje písničky? Davide Máčalo. Na Hit Radio City Brno, přátelé, pořád posloucháme rozhovor s Jurou ze Survivoru a teď je takovej speciál, že si spolu zaspíváme krásný refrém. Pokud jste v automobile, pozor, ať se nevybouráte, protože je to tak chytlavý, je to vrátit zpátky staré lásky. Takže já vám to odstartuju a vy budete zpívat se mnou všichni v autě, jo? Tak pojďme na to.
1: Jdeme na to.
0: Raz, dva, tři, pojď. Ej!

0: točit, výborně vám to jde. Jste skvělí.
1: Neuvěřitelné, Jirka Drtil ze Survivoru. S námi živě na Hit Radio City Brno. Já doufám, že mě po tomhle nevyhodí.
0: Já taky.
1: Protože to je v rámci summer party, jo? Staré lásky, vždyť to se k létu hodí.
0: Přesně
1: jo?
0: Tak, léto party pohoda, pozývám na kofolu.
1: Jirko, moc díky za tvoji návštěvu, za tvůj příval, krásné energie. Užívej té slávy. Moc
0: no,
1: nespichni.
0: Sláva je pomývá.
1: Moc nespichni a buď sám sebou pořád.
0: Yes, takže já děkuju za rozhovor a pojďme ještě, tam máme půlku refrému. Davida podle mě fakt vyhodí, ale já moc děkuju za ten prostor tady na Hit Radio City Brno. Buďte šťastní, mějte se krásně. Musíme!

0: víkendu, my pokračujeme v letním vysílání tady na Hit Radio City Brno. Už dávám slovo Davidovi Máčalovi.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle a taky další letní pecky vám budeme dávat na Hit Radio City Brno. Nejenom dneska, ale celý víkend Summer Party Hit Radio City Brno odstartovala. A hodně stylově, protože tady s námi byl i letní boj, doslova letní boj, Jirka Drtil, hvězda letošního Survivoru, písničkář. Myslím si, že jste si to užili, teda já jsem si to užil a věřím pevně a doufám, že vy taky. Jdeme na cesty. 720 890 848, naše WhatsAppové číslo, kde nám namlouváte hlasovky ze silnic. Mám tady info třeba o nehodě motorky s dodávkou. Z Blanenska mezi Ludvíkovem a Němčicemi na místě záchranné složky projedete s omezením. Další problémy hlásíte na příjezdu do Předklášteří od Štěpánovic, kde bouralo osobní auto s motorkou na místě záchranné složky, a ještě sedmou, kterou máme za Suchohrdly směrem na Těšetice, kde se srazila dvě osobní auta na místě taktéž záchranné složky a policie řídí dopravu Kivadlově. Dobře dojte a jedete kamkoliv. A znovu připomínám naši WhatsAppovou linku 720 890 848. Pojďte nám namluvit hlasovku, jak to jede, protože dost možná právě vy vyhrajete od nás 2000 korun.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Miluju nový místa se skvělou kávou.
8: Jo, Kapka.
7: Co je Kapka?
8: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
7: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
8: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
7: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Předplatné na kávu.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Koalice chce zastavit zdražení dálničních známek pro příští rok. Zatím kolem toho ale panuje značná nejistota a hrozí, že se to nestihne. Kabinet totiž zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se proto bojí toho, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata. 3/4 Čechů letos budou trávit dovolenou v tuzemsku. Velkým tahákem je Jižní Morava. Proč si lidé vybírají právě tuto lokalitu, řekne Irena Straková z vinařství z Novín Znojmo.
13: Jedním z důvodů rostoucí popularity Jižní Moravy je rozmanitost zážitku, které region nabízí. Návštěvníci mohou během několika dnů spojit historické Znojmo, také výlet do Národního parku Podyjí nebo cyklistiku mezi vinicemi. Dále moderní vinařskou architekturu, koncepty pod čirým nebem nebo i tradiční vinné sklepy.
12: Jižní Moravu loni navštívilo více než 2 200 000 hostů. Lidé po celém Česku se dnes mohou vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravily různé soutěže, také hry, sportování nebo posezení u ohně. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe pouze remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny. Navíc před sebou mají nelehké utkání. Příští týden ve čtvrtek narazí na Mexiko, které už má jistý postup do vyřazovací fáze.
0: Venku hice. Ano, čeká nás to i o víkendu, budeme se potit, budeme se smažit, 35 na teploměru, ale vidím tady také nějaké ty bouřkové přeháňky, respektive nějaká ta bouřka by měla dorazit a s ní pochopitelně i nějaký ten déšť. Říkal jsem teplotu? Podle mě jo, ale znovu připomenu, až 35 stupňů, tolik naměříme, takže asi tušíte, jaký nás čeká víkend. Ideálně někde u vody.
10: Hit Radio City Brno.
0: A ideálně i s Hit Radiem City Brno budeme rádi, když nás vezmete k vodě. Posílám další letní vypalovačku. A tentokrát až do Brazílie se podíváme. Tohle je legendární Samba de Janeiro a Bellini. Hezký pátek všem.

0: Hit Radio City Brno, vaše letní summer party, která odstartovala tak co? Jak to jde? Takhle v pátek odpoledne někdo už je na cestě domů z práce, někdo už doma a myslím si, že se najdou i tací, kteří už chystají třeba grilovačku. Já si teda myslím osobně, že se tak trochu ugrilujeme i na MotoGP, na Masarykově okruhu už dneska. To byla, řeknu vám, fakt jako síla. Slunko pálilo o 106, teplota lezla nahoru. My jsme tam dneska měli totiž mobilní studio. Vysílali jsme přímo živě z Masarykova okruhu. Za naším mikrofonem se vystřídalo spoustu zajímavých hostů. Mezi nimi třeba i Honza Saito, dopravní ředitel dopravního podniku města Brna. A ten nás samozřejmě informoval o tom, jak se co nejpohodlněji a nejrychleji na Masarykův okruh dostat. Tak nastražte uši.
1: Tramvajemi z centra města do terminálu nemocnice Bohunice. O víkendu budou v provozu navíc dvě posilové linky P6, P8, P6 ve směru od České, P8 ve směru od hlavního nádraží, takže máme pokryté celé centrum a velkou část města. A z toho terminálu nemocnice Bohunice bude vyjíždět speciální autobusová linka C, co je jako centrum, která pojede přímo na okruh Grosmičky na startu. Druhá linka jako doplňková, která bude obsluhovat okolí automotodromu, bude kroužit přes Veselku a Žebětín, takže že jako Žebětín, takže Z. Takže linka je označená písmenem Z a bude zajišťovat dopravu pro oblast Komína, Bystrce, lidi, kteří dojedou do Žebětína, tak se mohou vyvést těmito autobusy také nahoru k okruhu. Ty autobusy posilové budou jezdit už v pátek, samozřejmě každý den se bude navyšovat počet autobusů, který to opatření bude zajišťovat a v neděli, kdy očekáváme největší špičku, budeme mít v terénu 60 autobusů, 20 tramvají navíc, takže 80 řidičů a dalších 20 lidí jako podpůrného personálu, to je dispečeři, informátoři a pracovníci, kteří budou zajišťovat odbavení cestujících na smíšce na startu.
0: Jestli těch informací na vás bylo teďka nějak jako moc, tak si z toho nic nedělejte. Já vám to zhrnu do jedné jediné myšlenky a to sice, že na MotoGP jedině MHDčkem. Další podrobnosti samozřejmě najdete na webu dopravního podniku města Brna. No a záznam z dnešního speciálního živého vysílání samozřejmě dáme co nevidět na naše webové stránky, tak pokud se chcete nalákat na víkend na MotoGP, tak doporučuji mrknout právě teď. Teď! Jedna z letních vypalovaček a důkaz, že léto a muzika to nemusí být jenom tuc, tuc, tuc. To můžou být taky vohnouti. Teď na Hit Rádiu.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle

0: letní vibe panuje teď v odpolední vysílání Hitrádia City Brno, protože právě dnes startuje letní summer party Hitrádia City Brno. Jsme moc rádi, že jste naladěni společně s námi.
1: Jsme Hitrádio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Ale co si budem vykládat, v létě se nám moc dobře nejezdí. Teda jak komu? Mně teda moc ne, protože když si nezapnu klimatizaci, tak mně je horko, tak umírám vedrem. A když si zapnu klimatizaci, tak mně je zase zima a mám pocit, že budu nachlazený a nemocný. Možná, že to máte stejně. Věřím, že ne a že vám léto problémy nedělá. V každém případě budeme rádi, když nám namluvíte hlasovou zprávu a když nám opravdu řeknete, jak se vám v tuto chvíli jede. Může to být opravdu cokoliv, tak jako včera hlasovka od posluchače Kuby.
2: Ahoj, tady Kuba. Právě jsem přijel z posluchůzech po Brně a zaparkoval u práce na Šumavské. Dneska je krásný den, sluníčko svítí, cesty po Brně bez komplikací a do toho show nám Hitrádio hraje samý pecky. O co víc si přát? Zdravím všecky, mějte fajn den. Čau.
0: Tak pojďte i vy namluvit nějakou hlasovku ze silnic. Může to být fakt cokoliv. 720 890 848. Díky za spolupráci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já!
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
7: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
6: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Junior, senior, vaše Hit Radio City Brno, ať jste junior nebo senior, moc děkujeme, že jste právě s námi, 16.37. Teď přichází chvíle, kdy bych vás rád někam pozval a můžou to být třeba komentované prohlídky v kostele svatého Jakuba. Jestli jste tam ještě nebyli, tak byste měli, protože kostel svatého Jakuba, jak jistě víte, je opravený, je krásný a být váma se podívám a vyšplhám se po schodech až úplně nahoru, protože tam vás čeká interaktivní krásná expozice, uvidíte opravené historické krovy a navíc se můžete dostat i na věž a podívat se a pokuchat se výhledem na centrum města Brna. Kostel svatého Jakuba je otevřen i dneska, tak pokud nechcete trávit večer výjimečně v hospodě a chcete se jít třeba i pomodlit do kostela, klidně můžete. No a já posílám Marka Ztraceného právě teď v rámci naší Summer Party, písnička Modlitba za pátek. No, vidíte to, je to tady.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti, sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Dopravní hlídka Hit Rádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City Brno, tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Pozor, velká slevová akce vtedy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
0: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno, těsně před 17. pokračujeme. Tohle je velkolepá letní jízda, kterou jsme odstartovali už úderem 15. hodiny a pokračovat budeme samozřejmě dál celý víkend. Jak to vypadá na cestách, tak to vám prozradím teď. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor na nehodu osobního auta s nákladním na D1 na 188. kilometru směrem na Brno. Blokuje to jeden jízdní pruh. Dále na Blanensku mezi Ludvíkovem a Němčicemi bourala motorka s dodávkou na místě záchranné složky. Další problémy hlásíte na D1 na 164. kilometru ve směru do Brna, kde bouralo osobní auto s autobusem. Na příjezdu do Předkláštěří od Štěpánovic bouralo osobní auto s motorkou. Tady jsou taktéž záchranné složky a ještě dvě osobní auta v sobě na Znojemsku za Suchohrdly směrem na Těšetice. I tady pozor, jezdí se kivadlově. No a pozor, připomínám i naši WhatsAppovou linku, na kterou nám můžete namlouvat hlasové zprávy. Ideálně, když to bude z cest. Můžete nám říct, jak se vám jede, jestli vám jede třeba i klimatizace, nebo jestli se potíte za volantem, nebo jestli vás někdo naštval. 720 890 848 opět slíbíme 2000 korun pro jednoho z vás.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagor i Bardos.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli

0: odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
2: Je 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Mádle.
3: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
2: Poplatníkům tak vznikne přeplatek skoro 5 000 korun. O tuto částku si mohou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Hypotéky můžou v létě opět podražit, a to bez ohledu na Českou národní banku. Ta ale nakonec po 4 letech zvedla úrokové sazby, aby předešla růstu inflace. Čechům se tak může opět ještě více stížit cesta k vlastnímu bydlení. Klienti by si tak mohli na měsíční splátce připlatit řádově stovky korun. Dopravci letos vypraví speciální spoje, které cestující zavezou na velké hudební festivaly. Jeden vlak vyrazí z Prahy na Beats for Love do Ostravy a stejným směrem pojede taky speciál na Colors of Ostrava. Pokud by byl zájem větší, dopravce na železnici spoje ještě posílí. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu. Kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se ale koná až nyní, jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 7 večer našeho času.
4: To, že bude hit, už jste slyšeli tisíckrát a my vám to ještě zopakujeme, protože je potřeba být na to připraven. Pitný režim, čepice nebo klobouky na hlavu, opalovací krémy, to je všecko, co budete potřebovat. 34 zítra, v neděli by to takový pečák neměl být, 32, ale počítejte s tím, ještě před hodinkou nebo před dvěma hodinkama to tady nebylo, tak teď už jsou tady i nějaké přehánky, ale jako když se podívám na ty hodnoty, které nás čekají, tak vlastně ten déšť, ten bude vysvobozením pro nás, pro všechny.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
4: Ale prosím pěkně, dneska ať neprší, ať je takové počasí, jaké je, bez mráčku, protože grily už to slyším a cítím, až sem do studia Hit Radio City Brno, tak už jenom nahodit maso, zeleninu a jdeme na to. A hity od Hit Radia City Brno. Ty největší letní pecky. Hrajeme dál a hrát je budeme celý víkend. Teď Bob Marley v remixu.

0: I tahle muzika vás dost možná vybídla k tanci. Ano, když si klidně zatančíte zítra Radio City Brno, tak nám to bude úplně jedno. A ba naopak, budeme potěšení. Letní hity před námi, tedy další porce letních hitů, protože jsme odstartovali dnes summer party a já myslím, že nálada letní nemůže být lepší. Samozřejmě ne všem to dělá radost, protože to horko, velké horko, které dorazilo i sem k nám do Brna na Jižní Moravu, nám dá zabrat. To si asi jako troufám tvrdit, že nám dá zabrat. Zvlášť pokud celý víkend budeme trávit venku a ještě navíc na MotoGP, kde praží slunko o 106 a bude pražit i o víkendu. Jak se na to připravit? Jak se připravit na nějaké zdravotní komplikace? Tak i to jsme probírali v rámci živého vysílání dneska z MotoGP přímo z Masarykova okruhu s Míšou Boutovou, mluvčí jihomoravských záchranářů.
1: My určitě apelujeme na všechny návštěvníky, aby hodně pili. Ten pitný režim je teď naprosto klíčový. Prosíme je, aby měli pokrývky hlavy, aby se schovávali do stínu. Pokud užívají pravidelně nějakou medikaci, tak ať ji určitě užijí, ať ji nezapomenou doma. Prosíme je také, aby měli nabité telefony a v případě potřeby si nás zavolali na pomoc. To je, pokud jde o návštěvníky. A my se na to samozřejmě také připravujeme. My jsme tady teď 3 dny a prostídají se tady desítky mých kolegů, ale ta příprava trvala měsíce.
0: Kde budete? Když budu mít nějaký problém, budu někde na tribuně, mezi diváky, já nevím, budu mít pocit návaly horka, že prostě skolabuju, co mám dělat?
1: Jsou dvě možnosti, buď to budete poblíž naší sanitky, uvidíte ji a rovnou k ní přijdete a požádáte moje kolegy o pomoc, anebo právě si tu pomoc zavoláte telefonem, ideálně přes aplikaci záchranka, abychom vlastně přímo viděli vaši polohu. My pro vás přijedeme, protože my tady přímo máme v takovém štábním velitelském kontejneru moje kolegyně operátorky, které přijímají tísňová volání právě jenom z tohoto areálu. Jsou vyčleněny skutečně pouze pro tuto příležitost, naberou ten hovor, vyšlou pomoc a potom ten pacient bude přivezen do našeho stanu. Buď ho ponecháme po ošetření na místě, no anebo ho povezeme do nemocnice k další péči, což už se dneska vlastně také stalo.
0: Řekla nám Míša Boutová, mluvčí jihomoravských záchranářů v dnešním speciálním živém vysílání přímo z MotoGP z Masarykova okruhu. Já moc děkuju, děkuju taky všem záchranářům, kteří budou v akci a kteří se budou o nás a o všechny fanoušky motocyklové starat po celý víkend. Já jenom doufám, že to všecko ve zdraví zvládneme, dávejte na sebe pozor, nezapomínejte, jak už bylo řečeno, na pitný režim, bacha na to sluníčko, které určitě taky udělá své. No a Míša mi vlastně v rozhovoru i dneska řekla, že pití alkoholu, dát si škopek na zvlažení, na sklazení, nebo dát si jich možná i víc, na tom slunku a v tom horku určitě neudělá taky moc dobře. Tak zvládněte to a teď už další letní hit na osvěžení In My Head a Rehab. Yeah.

0: vzpomínka na Kazmou One Man Show i prostřednictvím Hitrádia City Brno a tohohle skvělého hitu. Za chvilku taky Michel Telo a to bude teda velká trsačka.
1: Jsme Hitrádio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: A jednomu z vás bude do tance a zpěvu ještě o něco víc. Tady teď jste slyšeli, že jižní Moravu známe jako své boty. Ne všichni, protože jsou mezi vámi tací, kteří třeba Brnem jenom projíždí, jedou tady na výlet. Třeba řidička a posluchačka Jana, která nám poslala hlasovou zprávu na náš WhatsApp 720 890 848.
2: Ahoj, zdravím. Vydali jsme se dneska do bazénu směr Brno a musím říct, že mě milé potěšilo, že cesty dneska poměrně v pohodě a tak přeju i všem ostatním, aby to dobře zvládli a užili si krásný letní den.
0: Janíčo, děkujeme za tuhle tu hlasovku, kterou jsi nám poslala na WhatsApp a samozřejmě odměňujeme 2 litry pro tebe. Ano, přátelé, pokud i vy chcete si vydělat a chcete od nás peníze, není nic jednoduššího, než nám poslat prostě hlasovou zprávu na WhatsApp z vašich cest. Psal nám ještě Jirka, že na D2 u Olympie, ano, já jsem chtěl říct u obchodního centra Olympie v Modřicích, spíše u sjezdu na avion ve směru na Brno, odstavený kamion, záchranné složky, nejspíš nějaká zdravotní indispozice řidiče, tvoří se tam kolony a provoz pouze 1,5 pruhem. Jirko, děkujeme. Tak pokud máte i vy cokoliv, ozvěte se, přijímáme vaše hlasovky, WhatsApp číslo 720 890 848. Prachy pro vás ještě pořád máme.
3: Pozor, velká slevová akce tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
10: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
9: www.u-lucerny.cz.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom. V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
15: Žaluzie,
7: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie e.cz.
17: Housebrand Café per favore?
18: Si, signora.
19: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

který se jmenuje Espresso, jsme vám dali teď na Hit Radio City Brno. No tak nevím, jestli jste měli v tom horku chuť na kafe, nebo možná jste si dali ledové kafe, nějaké frapečko, možná někdo cold brew. Hele, já tady machruju, jakože se v tom nějak jako vyznám, ale já kafe už delší dobu nepiju, takže tomu úplně nerozumím, ale znám, vím, tak otevírám teď ještě v závěru dnešního společného odpoledne debatu, jestli kafe v horku jo, a případně jaké, tak dejte klidně nějaký tip, ale hlavně... Když neberu v potaz kafe, já normálně fakt až sem do studia Hit Radia City Brno cítím vůni toho masička a té zeleniny a těch sýrů, které dáváte v tuto chvíli na váš grill. Závidím, závidím. Hele, vy ostatní, co negrillujete, tak bohužel my s tím nic neuděláme, ale o co se postaráme, tak to je playlist. Letní summer party Hit Radia City Brno pokračuje. Tohle je David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Před malým okamžikem na Hit Radio City Brno dozněla písnička All Star. Všichni tu písničku znáte 100%. A koho ta písnička byla, tak byly to Smash Mouth. Ale to, že je to písnička ze Šreka, už doplňovat asi nemusím. To už jste si snad vybavili. Jestli ne, nevadí, o toho jsme tady. Teď nám dohrál Saš La Primavera tady na Hit Radio City Brno a další letní pecky pro vás chystáme. No a stejně tak jsme tady taky od toho, abyste věděli, jak zmáknout cestu na víkendové MotoGP na Autodrom v Brně. Dejte si celý záznam z dnešního živáku, ať se trošku naladíte, navnadíte, ať se dozvíte ty nejdůležitější informace. Měli jsme tam i prezidenta Autoklubu České republiky, mluvčího jihomoravských policistů, respektive hned dva mluvčí, taky mluvčího Autodromu Petra Boháče. Měli jsme tam i komentátory, kteří budou komentovat kvalifikace.

0: kvalifikaci i samotné závody přímo z té zelené věže, která k Masarykovu okruhu patří. No a také jsme přivítali za naším mikrofonem mluvčího městské policie Brno a já jsem si s ním povídal.
1: Čeho se nejvíc bojíte? Co si myslíš, že je tak jako největší riziko, že tady k něčemu dojde?
2: Tady největší komplikace skutečně vytváří každý rok doprava. V loňském roce to bylo umocněné počasím, které nepřálo v tom smyslu, že ještě před tím hlavním nájezdem řidičů se podmáčela ta největší parkovací plocha, která je na poli, což doufáme, že s ohledem na předpověď počasí tentokrát nenastane. Samozřejmě kolegové jsou připraveni i na různé bezpečnosti. Komplikace, i ty se v minulých letech objevovaly. Ten loňský rok byl jeden z nejklidnějších, ale z minulosti, když budeme se bavit obecně, tak je to především vandalismus, občas nějaké krádeže. To jsou asi ty nejfrekventovanější záležitosti, které se objevují.
0: I takhle znělo živé vysílání z autodromu v Brně, tedy to dnešní vysílání mezi 10. a 12. Dnes jsme tam byli, nasávali jsme už tu motocyklovou atmosféru, tedy atmosféru nejslavnějších závodů silničních motocyklů a my jsme rádi, že znovu po roce si to můžeme užívat s vámi přímo na okruhu. Hit Radio City Brno vám bude servírovat aktuální informace. Doporučuji sledovat i sociální sítě, protože tam vám budeme servírovat i videa, ať to hezky vidíte tedy s obrazem. No a věřím, že si to společně užijete. Pokud máte jiné plány, nevadí, užijte si je a věřím, že se zase brzy slyšíme a vidíme. Mějte se hezky, do 18. ještě Eva Farná, Miraj, taky Dermot Kennedy a nezapomeňte, Summer Party Hit Radio City Brno pokračuje celý víkend. David Máčela se loučí a zas někdy. Čau!
3: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
4: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
3: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Více na předplatnenakavu.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90 nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Housebrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Zavratné mega slevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maverix, buďte in.
13: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26. 6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léder.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
16: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás. Miluju nový místa se skvělou kávou.
17: Jo, Kapka.
16: Co je Kapka?
17: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
16: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
17: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
16: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
17: Předplatné na kávu.cz.
18: Hit Radio.
19: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn.
5: doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu City Brno.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
20: Matracezahubičku.cz.
5: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
6: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
7: Já bych koupil rákosku.
8: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. V horku bychom se měli vyhýbat nápojům s alkoholem či kofeinem, způsobují totiž ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přechlazené nápoje, které zvyšují pocit žízně. Ideální je pít čistou vodu střídavě s minerálkou. Na síti X to uvedl Státní zdravotní ústav. Také zmínil, že horko snižuje soustředění a zpomaluje rozhodování i reakce. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněn v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna mu pravděpodobně hrozí vazba. Právní zástupce Wolfa uvedl, že je politik na dovolené, o které vyšetřovatele informoval. V Česku by podle ministra zemědělství Martina Šebestyána měly vzniknout další vodárenské nádrže. Současné kapacity v budoucnu nebudou stačit. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Jde o prioritní oblasti s celkem 20 míst, která má stát vybrána pro stavbu přehrad. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu zvládly své čtvrtfinálové zápasy. V semifinále nastoupí proti sobě.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: Zítra bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy objeví přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
9: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
12: Krásný dobrý večer s vámi u Šláděn Děši. To koukáte, co Summer Party v plném proudu. Co takhle DJ Bobo a Chihuahua. Tak jdeme na to. Hezký dobrý večer.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Tak já doufám, že se máte krásně, protože venku máme nádherně sluníčko. Léto teda udeřilo v plném proudu. Nevím jak vy, ale já už se tady opocuju ve vlastní šťávě. To nás čekají ještě společné 3 hodinky, ale summer party potrvá až do nedělních 18 hodin. Tak hezký dobrý večer, protože těch hitů před námi je strašně moc. Společně se teď vrátíme do minulosti. Schválně, kdo z vás miloval telenovelu Divokýho anděla? A? Ivo, Natalia Oreiro. Tak co takhle si dát tu nejznámější pecku právě z téhle telenovely? Roztočte boky, zahoďte už práci za hlavu a užívejte si toho teplého pátečního večera. Natalia Oreiro, Cambio Dolor právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, minutka po čtvrt na sedm. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, pište klidně dál na 777-937-777. Jaké pak máte plány na víkend? My dneska spolu budeme usínat, zítra ráno se i probouzet, to je hezký. A k tomu samé letní pecky, za chviličku Erasure nebo Verona. Na mě nečekej a spousty dynámy.
1: Slunce je na obloze nejdýl z celého roku. Léto začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Verona, na mě nečekej. Možná to bude hymna letošního večera pro někoho z vás, u vás doma, u svých partnerů, u svých rodin. Ať to jakkoliv, užijte si ten dnešní den naplno. My vám k tomu budeme hrát Summer Party, což znamená nejlepší letní hity za posledních 30 let. Schválně, jaká je ta vaše letní hitovka? Napište mi to na 777 937 777 a já vám ji klidně zahraju. Napište mi váš typický letní song, protože u mě je to rozhodně tohle. Let's have a celebration by the sea. By the sea. Fun Factory, Celebration.

0: Summer Party v plném proudu, končíme až v neděli v 18 hodin. Typicky letní songy za posledních 30 let. To, co vám dělá dobrou náladu, rádi posloucháte. A já jsem se ptala, jaký letní hit je u vás? Co vy milujete, co vy posloucháte? Je mi tady horko normálně. Přišlo mi spousty zpráv, je to třeba Michal Telo, Bara Bara Bara, nebo I Say Chupuego, Macarena, Lambada, Kaoma, taky Cool the Gang, Celebration, Celebrate, Good Time, Come On, a Feel Good, James Brown. A nebo tady Roman napsal, ahoj za mě určitě Robert Burian, Ego, Žijeme len ráz, to je pro mě definice léta. Jste super, rádio, zdraví Roman. Romane, takže jsi takhle napsal, hezky, a že zdravíš celé rádio, tak já zdravím tebe v podobě tvého oblíbeného letního songu Žijeme len ráz, za pár minutek jenom pro tebe.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
6: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
2: Žaluzie,
1: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party.
8: Hezký večer vám přijeli a den děši Safri Duo před námi, taky Shawn Mendes, Camila Cabello a jejich Señorita. Tak co? Jdeme na to? Pokračujeme a nezastavujeme. Summer Party v plném proudu. Jsme Hit Radio.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, Hit Radio, s vámi taky Lea Dendější. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, ano, že většina z vás už má padla v práci, akorát tady Lenka napsala, že jí čeká noční šichta. Tak to ti nezávidím, protože má být opravdu i tropická noc. Přátelé, čeká nás několik dní opravdu typicky horkého léta. Tak proto jsme se rozhodli, že pro vás nachystáme summer party, protože budete u bazénu, grillů, na zahradách, prostě kdekoliv, na výletech cestovat, tak abyste o ten playlist měli postaráno. Teď už Mucho Mambo, anebo taky Wake Up Boo.

0: Wake up, boo! Typicky letní song. 19 hodin, 14 minut, k tomu aktuální čas posloucháte Hit Radio Summer Party. Za chviličku Pharrell Williams, Freedom, Calvin Harris. Ready for the weekend, já doufám, že jste ready na víkend, protože má být horko, teplo, sluníčko. Použijte prosím vás grilovací koření místo samoopalovacího krému nebo různých opalovacích krémů, abyste byli propečeni do křupava. Ale hlavně dodržujte pitný režim a my jsme za chviličku zpátky.
1: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Tahitské léto v Aquapol Spra už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapol Spra, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zapíjude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
7: Ekokom.
8: Hit Radio.

říkám páteční večer, jak se sluší a patří. Freedom, Pharrell Williams, Hit Radio, naše summer party. Lea s vámi, dobrý večer. Freedom. Tohle ještě nic nebylo, skvělá píseň, ale co nás čeká teď? Opět nesmrtelné devadesátky. Mně to normálně připomíná takový ten diskobruslák, jestli jste někdo chodíval za svých mladších let, možná někdo chodíváte i teď, když nás poslouchá mladší generace, tak mě když bylo nějakých 15-16, tak jsem chodila v České Lípě na diskobruslení, kde rozhodně nesměli chybět Out Here Brothers, boom, boom, boom, tahle skvělá pecka. Hele, ono to přijde, jo, za chvilku vydržte. A připravit. A pojďte všichni společně. Teď.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Na

0: Kosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Chata v Chomutově za 749 000 korun. Byt 1+1 ve Vrdech u Kutné Hory za 2 miliony 290 tisíc. Chata ve Šťáhlavech na Plzeňsku za 3,5 milionu. Chata ve Zlíně za 3 miliony. A byt 2+1 v Ústí nad Labem Bukově za 4 miliony 381,5 tisíce korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDASA.CZ.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
6: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Party. Hit Radio City Brno.
1: This ain't no disco.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
2: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
1: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Více na předplatnenakavu.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: rádio.
1: Pokračujeme, nezastavujeme s vámi stále ještě Léaděn Děvši, poslední společná hodinka, ale Summer Party. Typicky letní songy pokračují až do nedělních 18 hodin. Tak jdeme na to, volume doprava a užívejte si toho pátečního večera.

0: Posloucháte Hit Radio s vámi, Lea Dendější. Krásný dobrý páteční večer 19.6. Summer party v plném proudu. A jinak tomu nebude ani teď. Typický letní song, který rozhodně nesmí chybět při různých party, grilovačkách, diskotékách, v barech. Kor, když máte něco málo na žíle. Tak co takhle Low Bega a Mambo No. 5? Právě teď z éteru Hit Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Summer party s vámi, Lea, pátek večer, 19. červen. Vy nám píšete spousty zpráv, že byste chtěli zahrát vaše typické letní songy. Na to jsem se dotazovala, těch SMSek chodí spousty. Díky za vaše tipy a je pravda, že spousty z vašich písní opravdu náš playlist obsahuje. A jinak tomu nebude ani za moment, protože tady si Petra napsala: ahoj Leonko, pro mě typický letní song je Summer Nights od Johna Travolty a Olivie Newton z filmu Pomáda. Je to i jeden z nejkrásnějších letních filmů a těšíme se, jakmile otevřou letní kina a vyrazíme na tenhle klasický skvělý hudební film. Jste super, moc rádi vás posloucháme. Díky za zprávu, takže my samozřejmě Johna Travoltu a Olivii máme i v playlistu tady, takže za moment tohle budeme hrát pro všechny vlastně, co máte rádi Pomádu. Summer Nights. Za chvilku jsme zpět.
1: Summer Party. Hit Radio City Brno.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Nakupte jednoduše online.
6: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
7: Žaluzie,
6: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
9: Hit Radio.
10: Yeah, Martinez, the ready girl.

My dneska spolu budeme spinkat, usínat a ráno taky v 7 hodin na značkách tady, protože bude startovat ten nejlepší víkend v českém éteru, kde toho pro vás opět budu mít spousty. Narozeninová ruleta, dárečky, vzpomínky, skvělý playlist. Summer party bude pokračovat až do nedělních 18 hodin a jinak tomu nebude ani teď. Co takhle Bryan Adams, anebo Stardust, anebo taky Where is my husband a Ray. Tohle všechno jenom pro vás. Tak jdeme na to.

Weekend in Your Eyes a my pokračujeme dál, protože před námi je song kapely, kterou já miluju do dneška. Měla jsem i tu možnost se s nimi osobně potkat. Je to Mr. President. Známe hity jako Coco Jumbo. Já Coco Jumbo. Typický letní song. A nebo píseň pro všechny šťastné lidičky. A já bych tenhle song chtěla poslat vám všem našim posluchačům Hit Rádia. Happy People, Mr. President právě teď.

0: Radio City Brno. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio City Brno a Jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
1: Já bych koupil rákosku.
2: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Taky na www.levnězčíny.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Hit Radio.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Právě teď startuje další 60 minut. Summer Party. Hit Radio.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No, jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.

0: Hit Radio City Brno.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
7: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.

0: Rozkošte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
2: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
2: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.